0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Hodonín. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Železničáři získali stavební povolení pro přestavbu tratě v Židinicích a právě na to koukneme u nás na Krokodýl. Správa železnic získala stavební povolení k přestavbě tratě mezi stanicí Brno-Židinice a odbočkou Černovice. Vyplývá to z informací na úřední desce dopravního a energetického stavebního úřadu. Hlavní stavba by měla začít v roce 2028. Toliko info od nás z Brna, teď už další hity. Jarek Hmala přeje hezký poslech.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Hej, ty krokodýly, asi užíváte, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat na to, jak nám zlevňují aspoň tedy nějaké potraviny. Ano, potraviny patří podle ministerstva zemědělství mezi hlavní faktory, které v současnosti přispívají ke snižování inflace a zmírňují její dopad na české domácnosti. Ministerstvo oznámilo, že ceny potravin letos za první 4 měsíce klesly o 0,4%. Za snížením stojí zejména pokles cen na straně zemědělských výrobců. Zemědělci se nicméně kvůli nízkým výkupním cenám často dostávají do ztráty. Tak nevím, jestli je to správné. Teď za dalšími hity už valíme. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Jak se žije v Brně? Výstava na Mendláku ukazuje, jak se mění město a jak roste. A právě i na to koukneme ve vysílání Krokodýla. Jak se nám tady žije v Brně? Odpovědi nabízí prý projekt Brno v číslech, který přináší aktuální statistiky i výsledky průzkumu o životě ve městě. Zkoumanými tématy jsou například doprava či porodnost. Přehledná data najdete na webu a vlastně na výstavě, kterou můžete navštívit. Tak si i na Mendláku užijte i další hety tady u nás na Krokodýlu.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Hej, za hejtem si užíváme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Našich dětí jsme se zeptali, na co jsou semafory.
1: Aby jsme mohli přecházet. Když je červená, tak auta zastaví. A když je žlutá, tak auta se musí připravit. A když je zelená, tak musí jet. Když je červená, tak se může jet. A když je oranžová, tak se musí nastartovat. A když je zelená, tak se má jet.
0: Tolik bleskové reakce našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školek. Děkujeme. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám všem přeje pěkný poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žádám o ruku vaší slečny dcery. A máte nějaký majetek? Proč? Chci se s vaší dcerou oženit, ne si ji koupit.

0: Espresso macchiato.
1: Je dobré mít komu věřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
2: Mám prostě od

0: ABBA a Dancing Queen na rádiu Krokodýl těsně před 7 hodinou raní v neděli 7. června. Krásné nedělní ráno z víkendové snídaně vám přeje Martin.
1: A Míša, pěkné ráno.
0: A Míša, také více nového.
1: Komunisty popravení kněží Bula a Drbola byly prohlášeni za blahoslavené. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Pohádku a pak se to stalo. Vádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Den dětí s divadlem DIP nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky od 10 do 16 hodin. Hru Hamlet uvádí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Inscenaci Krvavý měsíc uvádí divadlo Redota v 17 hodin. A představení Neboj neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině na Krokodýlu Sophie B. Hawkins. Right beside you, I see right Ava Max.

0: chybět nebude ani předpověď počasí a zkontrolujeme, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna nám teploměr ukazuje 15 stupňů. Během dnešního odpoledne se teploty budou pohybovat mezi 27 až 28 stupni a k tomu by mělo být podle meteorologů zpočátku polojasno, později přibývání oblačnosti a ojediněle se mohou objevit i přeháňky.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkný den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, jež popravili komunisté, byli včera při slavnostní mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Vyvrcholil tím více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. V liturgickém kalendáři si je budou věřící připomínat každý rok

0: se podezřelých řidičů měla podle úřadu české řidičské průkazy. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru doma v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Australanku Jessica Foxovou, jež po loňské operaci ledviny zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku Zlatý Dabl.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a pozor si dávejte na nehodu na Třebíčsku u Kramolína, tam došlo k havárce osobního auta, projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 7. hodině, neděle 7. června a v kalendáři Rádia Krokodýlu už za chvíli zjistíme, kdo má svátek, kdo narozeniny nebo jaké máme výročí.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V autobusu. Chlapče, uvolní místo pánovi s akváriem. A kde máte to akvárium? V břichu. Měl jsem 3 piva a 2 rybičky.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme 8 minut po 7. hodině, neděli 7. června a svůj svátek dnes slaví všechny Ivety, což je ženské křestní jméno německého původu a význam se vykládá jako tisový luk. Tak milé Ivety, všechno nejlepší k vašim jmeninám. No a pogratulujeme i k narozeninám. Ty dnes slaví například zpěvák Jaromír Nohavica 73. narozeniny. Tom Jones, ten slaví 86. narozeniny a můžeme připomenout i to, že Liam Neeson, herec, který dnes slaví 74. narozeniny a herečka Jitka Ješková 48. narozeniny. Pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem vyrazíme k jihomoravským hasičům. Filip Venclovský, jejich mluvčí, nám prozradí o události, u které ve čtvrtek zasahovali.
2: Dosud jsme z celého týdne řešili nejvážnější události ve čtvrtek. Kolem 3 hodiny raní spěchaly jednotky do Žatčan k vážné nehodě, při které osobní automobil havaroval do rodinného domu. Zraněný řidič zůstal uvězněný uvnitř vraku vozidla. Hasiči jej vyprostili a následně předali do péče posádky záchranné služby. Z důkladného průzkumu vyplynula nutnost dům staticky zajistit. Pomocí navijáku hasiči vyprostili poškozený automobil a následně provedli provizorní zajištění výdřevou. Další vážné události jsme řešili během odpoledne, kdy na dálnici D2 došlo ve směru na Brno ke dvěma smrtelným nehodám. Při první z nehod naboural osobní automobil zezadu do kamionu. Řidič škodovky bohužel zemřel na místě. K druhému zásahu jsme vjeli krátce po 3:15. Na 8. kilometru narazila dodávka s přívěsným vozíkem do kamionu. Návěs kamionu i dodávku zachvátili i hned plameny. Do místa dorazili jako první hasiči, kteří zasahovali u předešlé nehody. Svoji pozornost soustředili především na zdemolovanou kabinu dodávky. To je, co zasahující dostali plameny pod kontrolu, nalezli dodávce tělo zemřelého řidiče.
1: Říká na Rádiu Krokodýl mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: David Stipka a Eva Farná. Dobré ráno, milá. Posloucháte Krokodýla, rádio, které pomáhá, a tak si pojďte poslechnout i příběh toho, komu už jsme pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Denisa a jsem z Brna a chtěla jsem pomoci mé kamarádce, která má dvouletou holčičku. Verunka se bohužel narodila s rozštěpem páteře, což znamená, že je ochrnutá od pasu dolů. Je tam naděje, aby se to zlepšilo, a proto jsem požádala rádio Krokodýl, jestli by nám nepomohl, jelikož rodina si toto finančně nemůže dovolit, jelikož je to drahé a pojišťovna to nehradí.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Verunce zajistil hypoterapii na koních, která pomůže, aby se její stav zlepšil.
2: Přišla jsem vlastně s tímto nápadem za tou mojí kamarádkou, která byla z toho velmi nadšená, jelikož vidí v tomto naději, že se vše může zlepšit, a to jen díky rádiu Krokodýl.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Dnešní odpolední teploty je až k 28 stupňům a tak to je ideální na to zbarit si ručník, plavky a hurá na koupáka a u toho poslouchat krokodýla. Můžete třeba vyrazit na koupaliště Kraví hora, krásný výhled, otevírá se tam dnes v 9 a koupat se můžete až do 21 hodiny. Teplota vody včera 25,5 stupně. To si myslím, že příjemná teplota pro koupání. Otevřeno má i oblíbený biotop, kteří chcete přírodní koupání, tam můžete vyrazit už v 10 hodin dopoledne, otevřeno až do 20. hodiny a včera měla voda 22 stupňů. No a koupaliště Královo pole oficiálně zahájilo sezónu včera. Otevřeno od 10. až do 20. hodiny.
0: Radio Krokodýl.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
6: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motokrosu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
0: Rádio Krokodýl.
10: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Madonna, Laisla Bonita na rádiu Krokodýl. Blíží se 8. hodina, máme neděli 7. června a Míša prozradí, co bude ve zprávách.
1: Já vám přeji krásné ráno. Centrem Brna včera prošel duhový průvod. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A za další chvíli, tedy po 8. hodině, další hity z Krokodýla. Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. David Guetta, Alphaville a Ava Max. A také kapela Opět a Radeček s Moravskou filharmonií. Tak sorry, že mám rád hory, přidáme také předpověď počasí a zkontrolujeme situaci na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno bude polojasno, postupně až oblačno. Zpočátku odpoledne se vytvoří ve východní a jižní části jižní Moravy přehánky. Jinde je pravděpodobnost velmi malá. Později odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Dnešní odpolední teploty 25 až 28 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centrem Brna prošlo včera odpoledne za doprovodu hudby asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončuje festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Letos se průvodu zúčastnilo dosud nejvíc lidí. Přispělo k tomu hezké počasí i rozšiřování komunity. Průvod se podle organizátorů obešel bez komplikací. Soud včera poslal do vazby 35-letou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kinšperku nad Ohří. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy. Slovenská koalice plánuje přijmout prováděcí předpis k ústavě, který by zabránil zápisu zahraničních homosexuálních manželství do slovenských matrik. Reaguje tak na pravidla Evropské unie, která ukládají členským státům povinnost uznávat stejnopohlavní manželství napříč EU.

0: A pozor si dávejte na nehodu. V Brně na Tomkově náměstí bourala dvě osobní auta. Průjezdné je to s omezením. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 8. hodině nás čeká krokodýl cestovatel, který přijde s inspirací na procházku do jednoho parku v centru města Brna. A pokud ho poznáte, tak pro vás máme dvě vstupenky na rodinný festival Bezvafest.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

se žorou prvý nebo amatér, kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory, pak kaž

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, Zlatíčka Rádia Krokodýl, za kterými se vydáváme do školky v Řečkovicích a budeme zjišťovat, jestli ví, co mají udělat pro to, aby měli štěstí. Co mají dělat, když uvidí kominíka?
2: Třeba on se vás zeptá na něco, tak to uděláte a on vám dá za to štěstí.
3: Třeba když nám něco nefunguje,

0: štěstí.
1: Už jsem se bál, že žádné z našich zlatíček nebude vědět, že chytnout se má za knoflík, abychom měli štěstí, když uvidíme kominíka. Tak doufám, že to budou dodržovat a budou naše zlatíčka šťastná. Máme 9 minut po 8 hodině na Krokodýlu. Další hity už za chvíli.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Cestovatel. Krokodýl cestovatel je tu s další inspirací na procházku a vy můžete, pokud poznáte místo, které vám představím, jít zadarmo na rodinný festival Bezvafest. Ten se koná 13. června ve Slavkově u Brna. Největší rodinný festival, tam dorazí do Slavkova právě 13. června a čekají tam na vás Pokáč nebo také Sebastian, Lollipops a další hvězdy, také Luna Park, atrakce zdarma a den plný zábavy. Vstupenky můžete zakoupit na www.bezvafest.cz a nebo právě teď vyhrát od Krokodýla cestovatele, který vyrazí do centra města Brna, do jednoho parku a uvolnil jsem linku 603 103 103, abyste ten park mohli poznat. Nachází se v centru a vznikl v letech 1814 až 1818. Můžeme ji dohledat i pod názvem Františkov a nebo také terasy pod Petrovem. Rozkládá se na svahu kopce Petrova mezi zachovaným úsekem původních městských hradeb a silniční komunikací v Husově ulici. Dobře je z něj vidět na brněnský ohňostroj a často si tam lidé také vyrazí sednout a třeba popíjet nějakou tu skleničku vína a nebo jen pozorovat noční nebo denní Brno. Tak jak pak se jmenuje tenhle park? Halo, tady Martin, kdo pak se dovolal?
1: Ahoj, Tonda.
0: Nazdar, Tondo, odkud voláš?
1: No, z Brna.
0: Přímo z Brna. Tak to určitě budeš vědět, jak se jmenuje park, o kterém jsem mluvil.
1: Já mám takové, že jsou to Denisovy sady.
0: Naprosto správný dojem a gratuluju, protože získáváš dvě vstupenky na rodinný festival Bezvafest Slavkov u Brna 13. června. Velká gratulace.
1: To děkuju.
0: Vydrž na lince, abych si tě mohl zapsat a těším se zase někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl. Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
3: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
4: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
5: Pivnice Nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát, těšíme se na vás.
2: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Kateřina Janoška Neuschlová, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své kamarádce Soni, která má postiženého syna. Syn se jmenuje Láďa, je mu 2,5 roku. Při porodu nastaly komplikace, trpí dětskou mozkovou obrnou. Je odkázaný na speciální zdravotní pomůcky, jako je kočárek speciální pro něho, aby se mohl vůbec nějakým způsobem pohybovat po venku, s cizí pomocí samozřejmě. Kamarádka se mi svěřila s tím, že by malý syn potřeboval rehabilitace, které stojí nemalé peníze. Stojí to kolem 50 tisíc měsíčně, což normální člověk neutáhne. Proto jsem se obrátila s pomocí na Rádio Krokodýl.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Ládíkovi zajistil rehabilitace v hodnotě 50 tisíc korun.
1: Chtěla bych poděkovat velice Rádiu Krokodýl, který touhle cestou zprostředkoval rehabilitace. Když se to kamarádka dozvěděla, tak byla velice šťastná. Moc děkujeme.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Face ID mě nepoznává. Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty. Těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: S Krokodýlem teď vyrazíme za městskými strážníky. Jejich mluvčí Jakub Ganem nám prozradí, jaký měli týden, kde všude pomáhali, zasahovali a co museli řešit.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Po pádu ve své domácnosti se vůbec nemohla pohnout 64-letá žena ze Židenic. Přišla na to její kamarádka ze stejného bytového domu, když ji chtěla ve středu navštívit. Oba zámky na dveřích byly zajištěné a klíčky zasunuté z vnitřní strany. Strážníci se proto museli od sousedky spustit na laně po fasádě a otevřít si balkon. Ženin byt potom zpřístupnili zdravotníkům. Strážník z civilu ve středu večer zadržel zákazníka, který prchal z restaurace v centru Brna. Ukázalo se, že si třicátník objednal jídlo a pití, přestože věděl, že nemá na úhradu. Od uniformované hlídky dostal vysokou pokutu a doplatit musí i účet v podniku. A náročnou záchranu 10 káčat má za sebou hlídka naší poříční jednotky. Strážníci museli v Mariánském údolí překonat několik vysokých a strmých překážek, aby uvězněná mláďata dostali do bezpečí. Nejlepší představu si uděláte po zhlédnutí videa na Facebooku a Instagramu městské policie Brno. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ganem. Děkujeme za informace.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem. Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
5: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondřeje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Pavliči na rádiu Krokodýl před 9:00. Máme neděli 7. června, v 9 hodin se rozvíme, co je nového. Míša připravila zprávy.
1: Já vás vítám a přeji pěkné dopoledne. Brněnský Bronx se proměnil v jeviště. Podrobnosti ve zprávách.
0: A připravenu pro vás máme i pozvánku do divadla.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Pohádku a pak se to stalo. Vádí divadlo Radost v 10 a ve 14:30. Den dětí s divadlem DIP nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky od 10 do 16 hodin. Hru Hamlet uvádí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Inscenaci Krvavý měsíc uvádí divadlo Redota v 17 hodin. A představení Neboj neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. hodině pro vás na Krokodýlu chystáme ty největší hity z 90. let. Bude Cher, Meredith Brooks, a také Kylie Minogue. Je tu 9. hodina na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna aktuálně 20 stupňů, v Oslavanech necelých 17 stupňů. Takové je rozpětí teplot teď v těchto chvílích na jihu Moravy. Ty odpolední se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni. A k tomu polojasno, postupně oblačno, sem tam se mohou objevit i přeháňky. Později odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Takzvaný brněnský Bronx, tedy lokalita kolem Bratislavské ulice, včera ožil díky pouličnímu festivalu Ghetto Fest. Jeho 15. ročník nabídl hudební, taneční, divadelní či literární program, a to zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda České republiky. Premiér Andrej Babiš v pátek řekl, že vláda složení delegace projedná 22. června. Předtím avizoval schvalování mise 8. června. Polsko nebude uplatňovat v plném rozsahu migrační a azylový pakt EU, který vstoupí v platnost 12. června, aby neohrozilo svou národní bezpečnost, ačkoliv Varšava si už podobně jako Česko zajistila výjimku z povinného principu solidarity a nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí či finančně přispívat za jejich odmítnutí. Polská vláda potvrdila, že i tak přijme pouze část nových předpisů. A nyní

0: které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a pozor dávejte na výjezdu z Brna směrem na Lipůvku, tam by se mělo pohybovat vozidlo jedoucí v protisměru, tak velmi opatrně, a pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Po 9. hodině už pro vás máme připraveny ty největší hity z 90. let a chystáme i slovíčka z brněnského Hantecu, tak si na ně počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Slovíčka z brněnského Hantecu si opět prosvištíme. Náš specialista Honza Ženehlaváček pro nás něco připravil. Žanku, co to bude tentokrát?
2: Zdar jak svíňa z kroksny. Gomete, co to je? Špicová koberi?
1: Špicová koberi. Tak to jsem v životě neslyšel. Jak si s tím poradíte vy v ulicích Brna?
3: Dobrá Havaj.
4: Dobrá žena.
5: Koberec dobrý.
1: Koberec dobrý, no tak dobrá Havaj byla asi nejblíž. Žanku, jak to tady je?
2: Špicová koberi je krásná dívka.
1: Špicová koberi, krásná dívka. Tak já bych spíš řekl špicová kobra, tak možná z kobra se časem stalo koberi, kdo ví, jak to bylo. Každopádně Žanek nám to vysvětlil. Těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Крокодил.
1: Послухам радіо Крокодил.
2: Послухам радіо Крокодил.
3: Послухам радіо Крокодил.
4: Máte chuť na pizzu? No tak nám napište, je to jednoduché a my vám ji přivezeme tak, jako jsme ji přivezli Zuzce, která nám napsala z Lesné.
5: Dobrý, dobrý, tady je Radio Krokodýl, je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den. Radio Krokodýl, vy jste nám napsala přímo, je to tak?
6: Je to tak, je to tak.
5: A tohle je Piero Caruso.
7: Dobrý den, dobrý den. Taky mě to moc těší.
6: Zuzana moc mě těší. Super.
5: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Máme tady, co tady máme, Piero?
7: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
6: Je, tak to si dáme dneska krásný oběd. To jste přijeli přesně včas.
5: Co jste nám napsala do Krokodýla? Vy jste tam psala takový románek malej.
6: No, takže vás poslouchám na cestě z Ostrovačic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhý poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu. Děkujeme moc za dodání téhle pici, jak Rádiu Krokodýl, který posloucháme denně, tak i Caruso, protože už se těšíme, jak si pochutnáme. Díky moc.
5: Mějte se, čau.
4: Tak takhle si Zuzka napsala a my jsme za ní vyrazili na Lesnou do práce. Přivezli jsme jí pizzu a přijel dokonce i Pierre Caruso z Caruso Pizza. Tak nám taky napište studio@krokodil.cz, napište, kde posloucháte, no a samozřejmě, kam máme přijet a můžete něco zajímavého doplnit. Záleží jen na vás.
8: Radio Krokodýl.
9: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show pro spojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
10: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
11: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
10: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
11: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
10: Koupaliště Slavkov.cz.
12: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
13: Je dobré mít se o koho opřít.
14: Vaše nejvěrnější rádio.
13: Stále s vámi.

0: Mezi největšími hity z 90. let po 9. hodině také Kylie Minogue. Za chvilku další nejdevadesátky bude Eminem, nebo třeba Venga Boy se nabídneme, ale ještě předtím si poslechněte, komu pomáháme.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Já jsem Jarmila Hrabalová a pracuji jako logoped ve speciálních školách Elpis. Máme tam školu mateřskou, základní a praktickou. Naše děti potřebují hodně a hodně materiálu. Proto jsme požádali Rádio Krokodýl o 3 tiskárny. Proč? Protože učitelé si vytváří svůj vlastní program a svoje materiály v počítači. A potom, aby se dostali k dětem, tak je musíme vytisknout. Dokonce pracujeme s grafomotorikou, což znamená, že děti učíme různě pracovat s tuškou. Tohleto zrovna se učí náš malý autista Jirka, který vezme tušku a čmárá si. Ale když má před sebou obrázek, tak se snaží třeba 2 body spojovat. Proto ty tiskárny.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a koupil 3 nové tiskárny.
2: Chtěla bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl, který se o nás stará. Opravdu máme od vás mnoho a mnoho věcí. Naposledy tiskárny. Velké díky za tyto 3 tiskárny, které budeme plně využívat.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Venga Boys a šalalalala na rádiu Krokodýl, na rádiu, které fandí školám, které omezují mobilní telefony. No a pojďme si poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Hana Páleníková, jsem ředitelkou základní školy v Jiřichovicích. Na naší základní škole mobily nepoužíváme ani žádné chytré hodinky, a to proto, že vlastně děti spolu více komunikují, více se soustředí během výuky, zároveň s tím předchází řadě problémů, které jsou s používáním mobilů ve škole spojené.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
7: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
8: Za kolik bereš?
9: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
10: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my life. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: Queens na rádiu Krokodýl mezi těmi největšími hity z 90. let po 9. hodině. Ale 10. tu bude za okamžik a tak je tu opět Míša a čerstvé zprávy.
1: Krásné dopoledne. Cestující zítra čeká výluka Šalin do Líšně. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. hodině na Krokodýlu Celeste Buckingham. Neil Diamond a Two Friends. Hrajeme i české hity, třeba Kabáty. Za minutku tu bude 10. hodina. Na Krokodýlu pro vás máme předpověď počasí, zprávy i informace z dopravy.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna nám teploměr ukazuje 22 stupňů, během odpoledne 25 až 28 stupňů na jihu Moravy. A k tomu polojasno, postupně během dne až oblačno na východě a jihu jižní Moravy se mohou objevit přeháňky. Později odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Zpozornět by měli zítra cestující, kteří jezdí Šalinou do Líšně nebo opačným směrem do centra města. Tramvajovou linku 8 totiž čeká výluka. Šaliny nebudou jezdit od 8 hodin a 20 minut večer až do ukončení provozu denních linek, tedy zhruba do 11:45 v noci v úseku mezi zastávkami Bělohorská a Novolíšeňská. Náhradní dopravu bude zajišťovat mimořádná autobusová linka X8. Omezení naplánoval brněnský dopravní podnik kvůli průzkumnému geologickému vrtu. Bilance otrav novými psychoaktivními látkami v Česku dosáhla kritických hodnot. Národní protidrogová centrála potvrdila, že počet případů ke konci května vystřelil na 161. V naprosté většině se to týká dětí a mladistvých. Nový fenomén má na svědomí už 4 úmrtí a stát nestíhá nové substance regulovat. Bezradnost úřadů je podle odborníků jedním z faktorů, který zvyšuje atraktivitu nových látek mezi mladými lidmi. Jednotky Severoatlantické aliance včera zahájily několik operací zaměřených na posílení obrany v okolí Švédska a Finska. Oblast kolem těchto zemí patří ke strategicky nejvýznamnějším a z hlediska životního prostředí nejnáročnějším oblastem na světě. České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Číně přehrály Thajsko hladce 3-0. S výjimkou druhého setu na kurtu dominovali a zvítězili 25-14, 25-19 a 25-11.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Společně s vámi sledujeme situaci na silnicích a dálnicích na jihu Moravy. Vážnější komplikace aktuálně hlášeny nemáme, ani nehody, ani kolony, ale můžete narazit na různá omezení. Tak třeba v Moravské Třebové, v Zahradnické ulici, tam probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. Uzavírka také v Ivančicích, v Mřenkové ulici. Počítejte i s tím, že v Třebíči ve Velkomeziříčské ulici u křižovatky s ulicí u Studánky je také omezení. Pracuje se tam na silnici. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Místo toho, abys hrál s mým otcem karty, jsi mohl trošku víc všímat mě, ne?
3: No to bych rád, ale potom ty peníze na svatbu v životě neseženeme.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Jak si užít parádním způsobem nedělní den, kam vyrazit, co vás tam čeká, tak tipy pro vás má právě teď Rádio Krokodýl a můžete vyrazit třeba do zahrady Vily Lefbér. Tam na vás čeká den plný her, smíchu a příjemné atmosféry. O zábavu se postará sládkovna, tedy kočovná herna pro malé i velké, která přiveze vůz plný nostalgie, hravosti, vtipu i nečekaných zážitků. Vstupné je 50 Kč na osobu a kočovná herna probíhá od 10. až do 17. hodiny.
2: A nebo takzvaný Mint Market se dnes uskuteční opět v zahradě Vily Šťastny. Čekají na vás autorská móda, šperky a design v krásném zeleném prostředí. Vstup do zahrad a na Mint Market bude spoplatněn. Vstupné je 60 korun a děti mají vstup zdarma.
1: V Dolních Kounicích se dnes od 13. hodiny koná zábavné odpoledne pro děti i jejich rodiče s názvem Kounice v pohybu. Pohybová trasa mezi fotbalovým hřištěm a hřištěm za klášterem Rozaceli, řada soutěžních stanovišť, odměny v cíli i bohatý doprovodný program, včetně skákací hradů, nafukovací skluzavky, dopravního hřiště, zorbingové atrakce a také pěnové párty. Tak to jsou tipy, jak si užít dnešní den. Máme za 4 minuty čtvrt na 11 na Krokodýlu další hity už za chvíli.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: cestovatel. Je tu Krokodýl cestovatel, který pro vás opět má dvě vstupenky na rodinný festival Bezva Fest, který se bude konat 13. června ve Slavkově u Brna. Zamíří tam hvězdy jako Pokáč, Sebastian, Lollipops, Tarja a další. Také tam bude Luna Park, atrakce zdarma, zkrátka den plný zábavy. Poslední vstupenky jsou stále ještě na bezvafest.cz anebo můžete dvě získat právě v této chvíli. Odblokoval jsem linku 603 103 103, abyste si mohli zavolat. A když nám prozradíte, jak se říká místu, o kterém vám s Míšou něco řekneme, tak jsou ty vstupenky vaše. Vydáme se do rozlehlého areálu v Brně, který se nachází zhruba 2 kilometry od centra Brna na levém břehu řeky Svratky v městské části Brno-Střed v katastrálním území Pisárky.
1: No a na tomto místě, jež je chráněno jako kulturní památka, se pořádají výstavy, přehlídky, koncerty a různé další akce, například brněnský majáles.
0: Je to velmi jednoduché, tak kdo pak se dovolal jako první? Halo, tady Martin.
2: Ahoj, tady Veronika.
0: Ahoj Veroniko, ahoj. Odkud voláš?
2: Z Výškova.
0: Tak zdravíme do Výškova. Jestli pak víš, o jakém místě jsme právě mluvili?
2: Nějaký nápovědí?
0: No, tak jak jsme říkali, konají se tam přehlídky, koncerty, výstavy, různé další akce, majáles.
1: Já myslím, že je to docela dost i hodně taková nápověda už v tom, co jsme řekli.
0: Tak, poprosíme tě o odpověď. Víš, nevíš?
2: Ano. Jak? Veveří?
0: Ještě jednou?
2: Veveří.
0: Ne, bohužel. Dáme šanci dalšímu, mějte se hezky, naschle.
1: Naschle.
0: Další z vás si může zavolat na linku 603 103 103. Tak vzhledem k tomu, že to byl telefonát z Výškova, tak je možné, že opravdu nebylo úplně jasné Výškovákům, o čem jsme mluvili. Tak teď už třeba nějaký Brňák. Halo, tady Martin.
1: Halo, zdravíme.
0: Halo, Rádio Krokodýl. Tak, nikdo se nehlásí, další z vás si může zavolat 603 103 103. Linka k nám do studia opět uvolněna a naše otázka, poměrně jednoduchá, snad už bude zodpovězena. Halo, tady Martin.
3: Dobrý den, tady Lída.
0: Tak, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak o jakém místě jsme mluvili s Míšou?
3: Já si myslím, že to bude výstaviště brněnské.
1: No bingo.
0: Ano, přesně tak, brněnské veletrhy a výstavy, tedy brněnské výstaviště, to je odpověď, to je ten rozlehlý areál, kde se konají výstavy, přehlídky, koncerty a další akce. Dvě vstupenky na rodinný festival Bezva Fest jsou tvoje, vydrž prosím na lince.
1: Gratulujeme.
3: Ano, děkuji.
4: Rádio Krokodýl.
5: Rádio Krokodýl.
4: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
6: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
7: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
8: Nepoznávám své známé v dálce.
7: Vidím to na žejdla.
9: Při čtení se mi mlží písmena.
7: Vidím to na žejdla.
10: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
7: Vidím to na žejdla.
11: Při řízení mám neostrý pohled.
7: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Třenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
12: Za kolik bereš?
13: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
12: A proč ještě nejezdíš elektricky?
14: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.
4: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Zdeněk, jsem z Hodonínska. Rád bych požádal Rádio Krokodýl o tablet pro svého syna Michálka, který trpí Aspergerovým syndromem. Je to forma autismu, kdy vlastně syn má svoje rituály a má svůj svět. Syn by potřeboval tablet do školy, aby mu to usnadnilo výuku a vnímání světa kolem.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Michálkovi tablet zajistil.
1: Chtěl bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl, že Michálkovi umožnilo tablet a má z toho velikou radost. Moc díky.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky právě teď na rádiu Krokodýl na lince 603 103 103, kterou jsem uvolnil, takže všichni máte stejné podmínky k tomu se dovolat jako prvním a pak typovat krokodýlí zvuk. Když se vám to podaří, tak tu pro vás máme připraveno 104 600 korun. Tuhle částku můžete získat právě teď. 603 103 103. Linka do studia, krokodýla a na ní můžete typovat krokodýlí zvuk. Kdo pak se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin.
2: Dobrý den, tady Dana.
1: Dobrý den, Dano. Odkud voláte?
2: Ujezd u Brna.
1: A jaký máte víkend? Plánujete na dnešek něco zajímavého?
2: Byli jsme ráno na jahodách, takže teďka jahodový buchty a tak.
1: Tak si teď zpracováváte jahody a pochutnáváte si. Poslouchejte dobře, tohle je krokodýlí zvuk. Jaký je váš tip?
2: Zkusím čištění botu o rohošku.
1: Je to jasné i arbitrovi a tady je jeho odpověď. 104 600 korun. Bohužel to není čištění botu.
2: Nevadí.
1: Kdyby vás napadlo něco dalšího, popřemýšlejte, ano. Částka se zvyšuje, můžete si zavolat i příště. Naslyšenou.
2: Dobře, nasle.
0: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
6: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
7: Pivnice Nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrec. Přijďte Hladince popřát. Těšíme se na vás.
8: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
10: nábytek. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Katy Perry na rádiu Krokodýl před 11. hodinou nedělní dopoledne 7. června a na 11. další aktuální zprávy. A je tu Míša, která prozradí, co v nich.
1: Přeji vám pěknou neděli. Komunisty popravení kněží Bula a Drbola byli prohlášeni za blahoslavené. Více už ve zprávách.
0: Tak si počkejte na podrobnosti a po 11. hodině hity, které si budete vybírat vy.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Každý víkend mezi 11. a 12. hity na vaše přání a ty dnešní odstartuje Ava Max. Pak už bude, pro vás bude připravena linka 603 103 103, na které si můžete vybírat ty své oblíbené. Za 2 minuty bude 11 hodin.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes polojasná, postupně může být až oblačno na východě a jihu jižní Moravy se mohou objevit i přehánky. Později odpoledne a k večeru bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Dnešní odpolední teploty 25 až 28 stupňů.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, jež popravili komunisté, byli včera při slavnostní mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Vyvrcholil tím více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. V liturgickém kalendáři si je budou věřící připomínat každý rok 17. června. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 000 profesionálů a 5500 příslušníků záloh. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě, sdělil to ministr obrany Jaromír Zuna. Státní zastupitelství v bulharské Sofii se chystá obvinit dvojici řidičů, kteří jsou podle úřadů zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněno. Dvojice podezřelých řidičů měla podle úřadů české řidičské průkazy. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru doma v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Australanku Jessica Foxovou, jež po loňské operaci ledviny zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku Zlatý double.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a pokud jedete na trase Uherské Hradiště směrem na Brno, tak na obchvatu Slavkova dejte pozor na porouchané osobní auto. Nehoda v Bystřici pod Pernštejnem ve Vírské ulici, tam bourala 2 osobní auta. I tam počítejte s omezením a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. Tady je dopravní linka.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme po 11. hodině, startují hity na vaše přání a máme tu i první vzkaz z naší aplikace. Máme pozdravovat babičku Jiřinku a tetu Jáju na chatu na Prýgl. Zdraví Jirka, Bára a Nela z Chomutova. Tak i my vás pozdravujeme.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: napsání.
1: Je krátce po 11. hodině, od mikrofonu Krokodýla už vás taky zdraví Milan Krobot, odstartovali hity na vaše přání, no a až do dnešního pravého poledne budeme na lince 603 103 103 hrát podle vás. No a jdeme rovnou na telefon, koho tam zdravíme?
2: Hezkou nedělí, tady je Marek Sobcedy u Znojma, já bych chtěl zahrát Captain Hollywood Project pro všechny lidičky, Dobrnák u Znojma a mám vás moc rád, protože jste skvělé rádio.
1: Tak jo, jdeme na to, užívej na Znojemsku, díky, že nás ladíš, hezkou neděli a měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: 603 100... To je telefon sem k nám do studia a nechte si zahrát i váš oblíbený hit.

0: přání. Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu už v plném proudu, no a míříme opět na telefonní linku. Koho tam zdravíme?
1: Ahoj ti všem, tady Tom Prýl.
0: Nazdar Tome, tak co dáme, komu to pošleš?
1: Takže to dám pam pam a poslal bych to všem krokodýlákům, synům Honzovi a Davidkovi, Honzíkovi Davidkovi, potom bych to poslal Laďovi, Bramboříkovi, Krkovičkům, Kocorkovi, vám do krokodýla, tobě samozřejmě Petrovi Holíkovi a tak dále. A Zdendovi ještě, abych nezapomněl, a to by asi stačilo.
0: Tak jo, Tome, díky za přání, měj se krásně, uživý neděli, díky, že jsi s námi a zase někdy ahoj.
1: Ahoj, čaupa.
0: No a krokodýláci, ještě taky vzkaz z naší aplikace, píše Ivanka z Chrlic, která by chtěla nechat zahrát pro svého myšáčka do Lišně a taky pro Michala Svobodu. Tak si to užijte, minelý rampampam, už vám tam hrajeme.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.

0: My Nelly, ram pam pam, tady u nás v Hitech na vaše přání na Krokodýlu. No a na telefonu už zdravíme taky Pavla. Pavle, dobré dopoledne.
1: Janíša z Velkém Zdejčí z Pečovatelského ústavu, kam bych chtěl zahrát všem sestřičkám a všem, kteří u nás tak pěkně se starají a dovolují se do nemocnice, kde mě zachránili život, a mým vnoučkům a pravničce a mimo synu Filipovi a Míši a samozřejmě na 112 Violetce, Andreji a Zuzance a Marcelce. Děkuju všem a Martinovi a paní Patřilíkovi, která mě včera pomohla. Dobře, díky moc za všechno a samozřejmě zdravím vaše rádio Krokodýl, který je světový. Díky moc.
0: Jdeme na to, Pavle, užijte si to, Tom Jones, už vám tam hrajem, hezkou neděli a naslyšenou.
1: Naschled.

0: a hity na psání.
1: No a v hitech na vaše přání míříme opět na telefon a tam je Natka. Naty, ahoj.
2: Ahoj.
1: Michael Jackson připraven, komu ho necháš zahrát?
2: Všichni to poslouchají.
1: Tak jo, tak my tě moc zdravíme, kde se ladí krokodýl mimochodem? Kde nás posloucháš? Do Židenic, tak zdravíme do Židenic, užívejte neděli s krokodýlem, díky, že jste s námi a měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.

0: Michael Jackson a Billie Jean tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a na lince 603 103 103 už opět za malou chvíli pokračujeme.
1: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.

0: díl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu, jsme zpátky, no a teď už zdravíme také na okruh, kam míří Nena se svou úžasnou skladbou, tak my moc zdravíme Kubíka, zdravíme ho, ať si to tam užije, zdravíme všechny krokodýláky a jdeme na tom.

0: přání.
1: Nená tady u nás se na Krokodýlu v hitech je na vaše přání. No a míříme opět na telefon. Koho tam zdravíme?
2: Dobrý den, tady Eliška.
1: Ahoj Eliško, tak co budeme hrát? Povídej.
2: Poprosila bych prosím od Taylor Swift Fate of Ophelia.
1: A se vzkazem?
2: Se vzkazem ze Vžebětina.
1: Dobře, tak jo, tak se měj krásně, užívej nedělí, díky, že jsi s námi a zase někdy ahoj.
2: Ahoj.
1: 600-300-303, to je telefon sem k nám do studia Krokodýláci a i vy si můžete nechat zahrát váš oblíbený hit. No a máme tu ještě pozdrav od Michala Bajkeroše z Líšně, který by chtěl nechat zahrát pro svou kamarádku Ivanku do Chrlic, takže sem a tam moc vás všechny zdravíme, Taylor Swift, už tam hrajem, tak si to užijte. Ahoj!

0: na psání.
1: Hity na vaše přání, tady u nás na Krokodýlu ve svém druhém polovině, tohle taky Taylor Swift. No a my už míříme taky na telefon Krokodýla přes naši aplikaci.
2: Prosím o zahrání pro všechny krokodýláky a písničku bych chtěl Don Omar, Denze Kuduro a Petr z Jihlavy, zdraví, čau.
1: Tak jo, zdravíme Peťu do Jihlavy, kde se Krokodýl ladí na 102,3 FM, no a Don Omar, Lučenzo, už vám tam hrajeme.
0: Rádio Krokodýl, hity na psání, pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Lennox.
1: Rádio Krokodýl a Hidden Upside.
2: Don Omar Lucenzo tady u nás na Krokodýlu Danza Kuduro v hitech na vaše přání, kterého jsme hráli nejen do Jihlavy, kde nás ladíte na 120,3 FM. No a teď už míříme opět na telefon, tam by měl být biker Zdeněk. Zdeněk, ahoj.
3: Zdar Mildo, zdar Krokodiláci a bikeristi. No. Takže písničku pošleme stavařům Nového Mostu na přes Svratku na Mušově. Borci, mrskníte sebou. Bylo hezky, že jste dělali i včera. Akorát my to musíme objíždět, takže dále do Strachotina Danu Blaškovi číslo 55. Klet, ještě ve Strachotině Liborovi Janákovi z penzionu u Solárka, to je Petě Holika. Spolužák ze školy, no včera tam byl den otevřených sklepů, takže lidi jako much. No a na poslední jezero zdravím vedle Marzu Borca z Bystrce a taky Zdenka Jindřicha, včera tam slavilo 65. Bylo to tam moc fajn. Omluva Peťovi Holíkovi za hovor na golfové hřiště, ale pohoda. No k večeru, doporučuji k večeru se tam moc neobnažovat, je tam komáru jako svině. Takže hezkou neděli vám přeji, Zdenek, a dáme čínsky víno.
2: Jdeme na to, Zdeny, měj se krásně a čau.
3: Díky, Mildo, čau, čau všem.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Činasky a víno tady u nás a na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a na lince 603-103-103 už opět za malou chvíli pokračujeme.
1: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.piráti44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp. 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz. Skonto nábytek.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Tak doufám, krokodýláci, že i dnešní nedělní dopoledne je u vás pohodička, tak jako o tom zpívali Meraje ve svém songu Jahoda. Jsou to hity na vaše přání, no a na lince 603 103 103 si můžete nechat zahrát i váš oblíbený hit, no a ještě to určitě do toho pravého poledne stihneme. Teď už zdravíme nejen Brno, ale celou Jižní Moravu, posíláme Kate Ryan, no a vy si nechte zahrát váš oblíbený hit.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: přání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu, no a na telefonu už zdravíme taky Emu. Emu, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Kde se ladí krokodýl, prozrať?
2: My jedeme do Brodu k babičce a chtěla bych se všem krokodilákům zahrát Obyčejný svět od Abraxas.
1: Tak jo, tak ladí se na cestách, tak vám samozřejmě přejeme šťastnou cestu, dobře dojeďte, no a už vám tam hrajem, užij si to a měj se krásně, ahoj.
2: Dobře, děkuju moc, co se jde na

0: Zahitem z Krokodýla tohle taky Abraxas krátce před pravým polednem. No a ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami. O čem budou?
1: Přeji vám pěkný den. Centrem Brna včera prošel duhový průvod. I o tom už za chvíli.
2: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
3: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
2: To bude lepší než hodina přírodopisu.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
6: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po pravém poledni to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Michel Teo. Přidáme roxeťáky a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dorazí Eva Farná. Za půl minuty je to pravé poledne.
7: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a i hned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a jdeme mrknout taky na to dnešní počasí. V centru Brna aktuálně sluníčko 25 stupňů Celsia, jinak meteorologové předpověděli dnes převažující oblačnost a teploty k 28 stupňům.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centrem Brna prošlo včera odpoledne za doprovodu hudby asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončuje festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Letos se průvodu zúčastnilo dosud nejvíc lidí. Přispělo k tomu hezké počasí i rozšiřování komunity. Průvod se podle organizátorů obešel bez komplikací. Soud včera poslal do vazby 35-letou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kinšperku nad Ohří. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy. Slovenská koalice plánuje přijmout prováděcí předpis k ústavě, který by zabránil zápisu zahraničních homosexuálních manželství do slovenských matrik. Reaguje tak na pravidla Evropské unie, která ukládají členským státům povinnost uznávat stejnopohlavní manželství napříč EU. A nyní sport. Opavští basketbalisté získali ligový bronz. V rozhodujícím utkání o třetí místo v NBL včera v hale Brna zvítězili po velkém obratu 102-101 po prodloužení a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Slezané dokončili otočku i v sérii a vybojovali první cenný kov od zisku titulu v roce 2023. Brněnský tým nenavázal na loňské stříbro.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů. D1, D2 průjezdná taktéž. Kde si ale dávat pozor, tak to je na Brněnsku v Tvarožné, kde probíhá soutěž hasičských družstev, tak tam počítejte s uzavírkami. Šťastnou cestu vám všem a kdyby něco, volejte.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě a půl minuty po pravém poledni, hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu s krokodýlem přeje Milan Krobot, no a chystám pro vás další soutěžní kolo víkendu speciál. Budeme opět nadělovat vstupenky na rodinný festival, tak si na to počkejte a do té doby další hity. Tak díky, že jste s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Hlášení hasičů o akci. Zásah v Krabíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.
3: Nosa.

0: Cestovatel.
1: No a je tu Krokodýl Cestovatel a pro vás taky tip možná kam vyrazit, no ale taky možná o tom, jak dobře znáte naše Brno. Jdeme se podívat tedy na to, co vás čeká, krokodýláci. Budeme společně s vámi hledat název jedné budovy tady u nás v centru Brna, která je i zároveň pobočkou Moravského zemského muzea. Mimochodem byla postavena v letech 1674 až 1679 ve stylu městského barokního paláce brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou. No a po poslední rekonstrukci budovy, které se někdy přezdívá i palác, proběhlo slavnostní otevření stálých expozic loutkařského umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. A nás zajímá, krokodýláci, jak se tenhle palác tady u nás v Brně jmenuje. 603 103 103. No a v případě, že mi správně odpovíte, tak tu mám pro vás dvě vstupenky na největší rodinný festival v Česku, který míří do Slavkova u Brna, a to 13. června, kdy vás čekají Pokáč, Lily Pops, taky Tary a největší a další hvězdy, například dále Luna Park, atrakce zdarma, no a den plný bezva zábavy. Poslední vstupenky právě nyní na bezvafest.cz a nebo také u nás tady ve vysílání na Krokodýlu, kdy dvě vstupenky pro vás připraveny za správnou odpověď. Tak jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam?
2: Ahoj, Mirek.
1: Ahoj, Mirku. Tak prosím tě, jak zní správná odpověď na naši soutěžní otázku?
2: Je to palác Šlechtičen.
1: Jasně, přesně tak. Dvě vstupenky na Bezvafest jsou tvoje. Co ty na to?
2: Paráda, díky.
1: Super, tak vydrž mi na lince, užívej prozatím neděle a měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
1: No a jdeme si taky srovnat čas 12 hodin 22 minut k tomu.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
5: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
6: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojuje módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hezké nedělní odpoledne, dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu s krokodýlem přeje Milan, tohle tak je Enrique Iglesias, 12 hodin 30 minut k tomu, no a před námi další hity. Ještě předtím se ale jdeme podívat, komu už jsme tady u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Denisa a jsem z Brna a chtěla jsem pomoci mé kamarádce, která má dvouletou holčičku. Verunka se bohužel narodila s rozštěpem páteře, což znamená, že je ochrnutá od pasu dolů. Je tam naděje, aby se to zlepšilo, a proto jsem požádala rádio Krokodýl, jestli by nám nepomohl, jelikož rodina si toto finančně nemůže dovolit, jelikož je to drahé a pojišťovna to nehradí.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Verunce zajistil hypoterapii na koních, která pomůže, aby se její stav zlepšil.
2: Přišla jsem vlastně s tímto nápadem za tou mojí kamarádkou, která byla z toho velmi nadšená, jelikož vidí v tom tu naději, že se vše může zlepšit, a to jen díky rádiu Krokodýl.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jarek Nohavica, Jana Kiršner, první noc v novém bytě, tak pokud jste se náhodou krokodýláci stěhovali do nového bytu, do nového domu, tak doufám, že ta první noc byla úžasná a že stála za to. No a na krokodýlu máme pro vás něco extra, už máte totiž naši novou aplikaci. Pokud ne, tak určitě mrkněte na web www.krokodil.cz, stáhněte si naši mobilní aplikaci, abyste měli krokodýla vždy a stále sebou. No a můžete nejen přes ně poslouchat naše rádio, ale také nám dát zprávu, co se v okolí vás děje, nechat si zahrát taky písničku na přání, poslat vaši zprávičku, no a zavolat vám nebo napsat nám zprávu, co se týče ohledně dopravy, a my to samozřejmě pošleme dál. No a samozřejmě můžete taky s krokodýlem vyhrávat, protože pokud stáhnete apku, budete poslouchat krokodýla, tak vyhráváte parádní ceny. Tak držte vlnu krokodýla, stáhněte si naši novou apku. No a buďte s námi ve spojení.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Já se jmenuji Milena Emerová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy v Mouticích. V naší škole mobilní telefony nepoužíváme, pouze pokud to vyžadují nějaké výukové účely. Děti telefony odevzdávají, nechávají si je na třídě a v případě potřeby si je mohou samozřejmě vždycky vzít. Dětmi chodíme o přestávkách ven, trávíme velkou přestávku reku na hřišti.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
2: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtivinaři.cz.
3: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
4: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
3: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
4: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
3: Koupaliště Slavkov.cz.
5: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
6: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
0: Hit za hitem. Hit za hitem. Radio Krokodýl.
10: Aj.
11: Fonzi. Diwak.

díl. Sledujeme živě dění v Brně a na jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Zahytám z Krokodýla, tohle taky Katy Perry krátce před 13. hodinou. No a ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami, a o čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Brněnský bronz se proměnil v jeviště. Podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 13. to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Miley Cyrus. Nebude chybět ani Kate Ryan. A dáme si Michala Hrůzu. Blíží se 13. hodina.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: S krokodýlem jdeme taky pohledem na počasí. V centru Brna sluníčko aktuálně téměř 25 stupňů Celsia, no a momentálně dešťové přehánky jsou u Velké Býteše a také na Znojemsku.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Takzvaný brněnský Bronx, tedy lokalita kolem Bratislavské ulice, včera ožil díky pouličnímu festivalu Ghetto Fest. Jeho 15. ročník nabídl hudební, taneční, divadelní či literární program, a to zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda České republiky. Premiér Andrej Babiš v pátek řekl, že vláda složení delegace projedná 22. června. Předtím avizoval schvalování mise 8. června. Polsko nebude uplatňovat v plném rozsahu migrační a azylový pakt EU, který vstoupí v platnost 12. června, aby neohrozilo svou národní bezpečnost, ačkoliv Varšava si už podobně jako Česko zajistila výjimku z povinného principu solidarity a nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí či finančně přispívat za jejich odmítnutí. Polská vláda potvrdila, že i tak přijme pouze část nových předpisů. A nyní sport. Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto2 stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci o 24 tisícin sekundy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky na silnice všechny řidiče, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů. Silnější provoz je v okolí křížení dálnic D1, D2, tedy exit Brno, jich tak tam hodně trpělivosti. Dívám se taky na komplikace, které máme na D1 v podobě odstaveného porouchaného vozidla v připojovacím pruhu, je to 225,5 km ve směru na Brno, tak tam dávejte pozor. Jinak projedete bez problémů, tak vám všem šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je krátce po 13. hodině, no a ať už se sluníte někde na koupáku tady v Brně či na Jižní Moravě, anebo jste v práci, tak vám přejeme, ať si rozhodně užíváte a ať vám to v práci utíká. No a za malou chvíli naše zlatíčka, kterých jsme se ptali na to, co nebo k čemu je Wi-Fi. Tak co vy na to?
1: Když třeba nějaká pohádka nejde nebo něco třeba neproudí, tak on to spraví.
0: Více odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaké je heslo workoholiků? Napřed práce, potom práce.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No a na Krokodýlu už opět vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače, naše Zlatíčka, a to tentokrát do školky v Krpoli, abychom se jich zeptali, co nebo k čemu je Wi-Fi.
2: Wi-Fi na

0: to spraví.
1: Tak to slyšíte sami, tolik naše zlatíčka, kterých jsme se ptali na to, co nebo k čemu je Wi-Fina. Tak doufám, krokodýláci, že vás Wi-Fina nezlobí. No a pokud jde o poslech krokodýla, tak si stáhněte apku a můžete nás ladit ve velkém.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
3: Bacha, zleva! Útočí na nás!
4: Na, vem si šíp!
3: Dostal jsem ho! Jo!
4: Aero Game Lesná. Arena, kde zažiješ lukostřeleckou bitvu s partou kámošů nebo kolegů.
3: Týmová hra pod širým nebem.
4: Kde?
3: Areál lanového centra Prout, Brno Lesná.
4: Kdy?
3: Od pátku do neděle. Rezervace na arro2tv.gamelesna.cz.
4: Zaměř na Lesnou a střílej šípy po všem, co se hejbe. To je Aero Game Lesná.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
9: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dáme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Anaka, Nelítám nízko, no a před námi další hity Alan Walker, anebo také Queen, no ale ještě předtím zdravíme do Blanska. Tam mimochodem v plném proudu probíhá obnova rekreačního areálu Palava. Mimochodem projekt za bezmála 170 milionů korun půjde do velkého finále už příštím roce, no a mělo by být také příští rok hotovo. Upravené břehy, nová pláž, vodní hřiště, no a taky nové zázemí. Tak držíme palce, ať to všechno dobře dopadne.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: No a už to tady pro vás, krokodýláci, chystám. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, no a v banku aktuálně 104 650 korun za tento zvuk. Pokud víte, tušíte, co by to mohlo být, volejte právě teď studio Krokodýla 603 103 103. Držím palce.
0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu krokodýláci, krokodýlí zvuky připravené v banku parádní částka 104 650 korun. No a my jdeme na telefon, kdo pak se po mé výzvě dovolal jako první. Krokodýl, kdo tam?
2: No ahoj, tady Lenka.
1: Ahoj Leni, kde se ladí krokodýl, prozraď.
2: Kousek od Brna, Pohořelice.
1: Je, tak zdravíme do Pohořelic. Měli jste tam velkou party včera, že jo? Oslavy města Pohořelic. Ano, byl jsem tam osobně taky se podívat. Tak doufám, že jsi to užila. No ano, ano, já musím být v obraze. Tak prosím tě, 104 650 korun ve hře. No a tvůj tip za náš krokodýlí zvuk zní?
2: Já si zkusím tipnout uvařené vajíčko, když se loupe.
1: Dobrá. Podle tebe, tedy když budeme loupat uvařené vajíčko, tak to zní takto. No, máš ráda vařená vajíčka?
2: No, dá se říct, že ano. Dělala jsem brambolové salát, tak no, právě no tak, jsem loupala, tak
1: si říkala, to by mohlo být ono. No, já ti držím palce, uvidíme, co na to náš arbitr, protože ten říká, že loupání vajíčka to...
2: Není.
1: Moc mě to mrzí. Tak
2: nevadí,
1: držím palce.
2: Příště.
1: Přesně tak. Zdravíme do Pohřelic. Užijte si to tam, užívejte neděli. Díky, že jste s námi a měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj, tobě taky. Hezkou neděli.
1: Tak krokodýláci, další soutěžní tip za námi, ani tentokrát to nedopadlo, škoda, škoda, každopádně dnes ještě soutěžit budeme, počkejte si opět na výzvu, já všem držím palce, no a my navýšíme opět o něco náš krokodýlí bank.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.

0: takže naše děti mají možnost jít ven, využít v zimních a podzimních měsících tělocvičnu a nebo si prostě jenom zaskákat panáka na školní chodbě.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
6: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
7: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Captain Jack tady u nás na Krokodýlu krátce před 14. hodinou, no a ve studiu Míša s dalšími zprávami, a o čem budou?
1: Přeji vám pěkné nedělní odpoledne. Cestující zítra čeká výluka Šalin do Líšně. Podrobnosti už za chvíli.
2: Radio Krokodýlu.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou neděli zveme vás dnes do divadla. Hororovou muzikálovou komedii The Addams Family uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a ne Na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 14. hodině to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Huntrix. Přidáme k tomu YouTube a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dáme si Báru Polákovou. Za 10 vteřin je to 14. hodina.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a jdeme mrknout opět na počasí. V centru Brna sluníčko, aktuálně 25 stupňů Celsia. Z Vysočiny nám hlásíte 20 stupňů. No a když se dívám na ty dešťové přehánky, tak se opět objevují v okolí Jemnice a taky Hrušovany nad Jivišovkou.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Spozornět by měli zítra cestující, kteří jezdí Šalinou do Líšně nebo opačným směrem do centra města. Tramvajovou linku 8 totiž čeká výluka. Šaliny nebudou jezdit od 8 hodin a 20 minut večer až do ukončení provozu denních linek, tedy zhruba do 11:45 v noci v úseku mezi zastávkami Bělohorská a Novolíšeňská. Náhradní dopravu bude zajišťovat mimořádná autobusová linka X8. Omezení naplánoval brněnský dopravní podnik kvůli průzkumnému geologickému vrtu. Bilance otrav novými psychoaktivními látkami v Česku dosáhla kritických hodnot. Národní protidrogová centrála potvrdila, že počet případů ke konci května vystřelil na 161. V naprosté většině se to týká dětí a mladistvých. Nový fenomén má na svědomí už 4 úmrtí a stát nestíhá nové substance regulovat. Bezradnost úřadů je podle odborníků jedním z faktorů, který zvyšuje atraktivitu nových látek mezi mladými lidmi. Jednotky Severoatlantické aliance včera zahájily několik operací zaměřených na posílení obrany v okolí Švédska a Finska. Oblast kolem těchto zemí patří ke strategicky nejvýznamnějším a z hlediska životního prostředí nejnáročnějším oblastem na světě. České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Číně přehrály Tajsko hladce 3-0. S výjimkou druhého setu na kurtu dominovali a zvítězili 25-14, 25-19 a 25-11.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme na silnice, víme, jak se jezdí, no a Brnem projdete bez větších problémů. D1, D2 průjezdná taktéž, nicméně se silnějším provozem počítejte v okolí exitu Brno, jich křížení D1, D2, tak tam všude hodně trpělivosti. No a jdeme se podívat na komplikace, které máme okres Brno venkov v Moravanech. Máme tam sraženého cyklistu na místě záchranné složky, tak počítejte se zdržením. Komplikace také na Vyškovsku, kde nás ladíte na 120,6 FM a to v Křenovicích, Václavská ulice, tam máme nehodu 2 osobního auta a motocyklu. No a pozor, taky Račice, Pístovice, tady máme nehodu 2 osobních vozidel, projdete tam se zvýšenou opatrností. Tak šťastnou cestu vám všem a kdyby něco, ozvěte se.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: I po 14. hodině na Krokodýlu s vámi Milan Krobot. Doufám, že si užíváte parádní neděle, no a chystám pro vás další soutěžní kolo víkendu speciál a opět budu nadělovat vstupenky na rodinný festival. Tak si na to počkejte, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. Hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy. A blondýnka mi řekne, kanadské jaro.

0: cestovatel.
1: No a na krokodýlu před námi další soutěžní kolo víkendu speciál. No a tentokrát budeme společně hledat jeden zámek, respektive lovecký zámeček, který nechal po roce 1743 postavit Leopold z Dietrichštejna. A to v duchu baroka podle návrhu Františka Antonína Grima. Mimochodem jde o jednopatrovou budovu ve tvaru písmene U. Po roce 1918 se majitelem sídla stal stát. No a od roku 1948 prostory využíval zemědělský podnik. Mimochodem jeho činnosti zámek jak jinak než spustl. No a na začátku 21. století prošel zámek rekonstrukcí a dnes zde sídlí sociální zařízení Dům na půli cesty. No, krokodýláci, víte název tohoto zámku? 603 103 103, to je telefon sem k nám do studia. No a v případě, že mi správně odpovíte, tak tu máme pro vás připraveny dvě vstupenky na největší rodinný festival v Česku, který míří do Slavkova u Brna. Už 13. června se na vás těší Pokáč, Lily Pops, Tary a další hvězdy, mimochodem Luna Park, atrakce, které jsou zdarma a den plný bezva zábavy. Poslední vstupenky nyní na www.bezvafest.cz anebo tady u nás ve vysílání Krokodýla. Tak jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, Tomáš.
1: Tome, já tě zdravím. Prosím tě, soutěžní otázka před námi. Věděl by si název zámku, který hledáme? Respektive loveckého zámečku?
2: Rohoznice.
1: Není to správná odpověď. Není. Díky za tvůj tip. Měj se krásně. Ahoj. Tak krokodýláci, tento tip nebyl správný, já vám dám jednu z dalších nápověd. Tenhle zámek, respektive lovecký zámeček, najdete nedaleko Pohořelic. Krokodýl, kdo tam?
2: Jo.
1: Halo, halo, kdo tam?
2: Petr.
1: Petře, prosím tě, povídej název zámku.
2: Jaká nápověda ještě?
1: Nápověda je, že ho najdeš nedaleko Pohořelic. Když se přiblížíme ještě blíž, tak tenhle zámeček najdete u Velkého dvora, kousek od Pohořelic. A jmenuje se? Nevíme. Víš, nevíš?
2: Jak to? Mě zvolají právě přítelkyně. Lovecký zámeček Lesí.
1: A není to on. Měj se krásně, ahoj. Tak krokodýláci, zkusíme do třetice všeho dobrého. Hledáme lovecký zámeček, který nechal po roce 1743 postavit Leopold z Dietrichštejna. Krokodýl, kdo tam? Halo, halo. Halo, halo. Tak tady nám to taky nevyšlo. Poslední pokus, krokodýláci, pro vás. 603 103 103. Krokodýl, kdo tam?
3: Tady Michal.
1: Nazdar, Michale. Tak prozrať, ty by si věděl, jaký pak zámek tady u nás ve víkendu speciál hledáme?
3: Leopold II.
1: No správně, velká gratulace, seš jediný, kdo to uhodl, no a tobě patří vstupenky na Bezva Fest, na který můžeš vyrazit. Velká gratulace, vydrž mi prosím na lince a díky, že jsi s námi, ahoj.
4: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
1: No a jdeme si taky srovnat čas 14 hodin 25 minut k tomu.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
5: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás.
6: Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
0: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Lucie, no a před námi to nejlepší Minelli, nebo také Phil Collins, no a pozor, budeme mít pro vás další soutěž, jak vyhrát skvělou pizzu tady u nás na Krokodýlu.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Kateřina Janoška Neuschlová, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své kamarádce Soni, která má postiženého syna. Syn se jmenuje Láďa, je mu 2,5 roku. Při porodu nastaly komplikace, trpí dětskou mozkovou obrnou. Je odkázaný na speciální zdravotní pomůcky, jako je kočárek speciální pro něho, aby se mohl vůbec nějakým způsobem pohybovat po venku, s cizí pomocí samozřejmě. Kamarádka se mi svěřila s tím, že by malý syn potřeboval rehabilitace, které stojí nemalé peníze. Stojí to kolem 50 tisíc měsíčně, což normální člověk neutáhne. Proto jsem se obrátila s pomocí na Rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Ládíkovi zajistil rehabilitace v hodnotě 50 tisíc korun.
2: Chtěla bych poděkovat velice Rádiu Krokodýl, který touhle cestou zprostředkoval rehabilitace. Když se to kamarádka dozvěděla, tak byla velice šťastná. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Crocodil.
1: Послухам радіо Крокодил.
2: Послухам радіо Крокодил.
3: Послухам радіо Крокодил.
4: Ano, krokodýláci, posloucháte, naše rádio se rozhodně vyplatí, no a právě teď taky můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. No je to velmi jednoduché, stačí, když nám napíšete právě, kde krokodýla posloucháte. Ať už je to v práci, v kanceláři, ve skladu, v dílně, za volantem, v obchodě, nebo třeba na stavbě, prostě kdekoliv, dejte nám vědět, kde se krokodýl ladí. No a my dorazíme přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. No a přijede k tomu navíc Ital Piero Caruso a Caruso Pizza. Tak krokodýláci, pište na studio@krokodil.cz. Nezapomeňte napsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. No a takto jsme potěšili například Zuzku v práci na Lesné.
5: Dobrý, dobrý, tady je Radio Krokodýl, je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Radio Krokodýl, vy jste nám napsala přímo, ano, je to tak?
6: Je to tak, dobrý je to den. Tak.
5: A tohle je Piero Caruso.
7: Dobrý den, dobrý den. Taky mě to moc těší.
6: Zuzana, moc mě těší. Super.
5: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Máme tady, co tady máme, Piero?
7: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
6: Perie, tak to si dáme dneska krásně oběd. To jste přijeli přesně včas.
5: Co jste nám napsala do Krokodýla? Vy jste tam psala takový románek malej.
6: No, takže vás poslouchám na cestě z Ostrovačic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhý poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu. Děkujeme moc za dodání téhle pici, jak Rádiu Krokodýl, který posloucháme denně, tak i Caruso, protože už se těšíme, jak si pochutnáme. Díky moc.
5: Mějte se. Čau.
2: Poslouchám Rádio Krokodýl.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
9: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
10: Ach, jo, to je hrozná práce.
11: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
12: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
13: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
12: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
13: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
12: Koupaliště Slavkov.cz.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
15: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
16: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
17: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
16: To bude lepší než hodina přírodopisu.
17: Proto pojedeme do Olympie Brno.
18: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Báječný. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Ray Parker Junior, krátce před 15. hodinou, no a ve studiu už taky připravena opět Míša Kupská s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Přeji vám pěknou neděli. Komunisty popravení kněží Bula a Drbola byli prohlášeni za blahoslavené. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 15. hodině to nejlepší z hitů Krokodýla. Dáme si milky. Nebude chybět Save Each Garden. No a budeme hrát taky to nejlepší z českých hitů a dorazí Sebastian. Za minutu je tu 15. hodina.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a jdeme se podívat také na počasí. Brno a Jižní Morava se sluníčkem, téměř 26 nebo 27 stupňů Celsia v centru Brna. Z Vysočiny nám hlásíte teplotu okolo 23. No a když se dívám, jak to bude vypadat s teplotou v noci, to bude teplota mezi 13 až 10 stupni. V údolích lokálně okolo 9. No a zítřejší den na tom bude velmi podobně. Teploty až 27 stupňů Celsia.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, jež popravili komunisté, byli včera při slavnostní mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Vyvrcholil tím více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. V liturgickém kalendáři si je budou věřící připomínat každý rok 17. června. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 000 profesionálů a 5500 příslušníků záloh. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě, sdělil to ministr obrany Jaromír Zuna. Státní zastupitelství v bulharské Sofii se chystá obvinit dvojici řidičů, kteří jsou podle úřadů zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněno. Dvojice podezřelých řidičů měla podle úřadů české řidičské průkazy. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru doma v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Australanku Jessica Foxovou, jež po loňské operaci ledviny zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku Zlatý dabl.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a co se týče Brna, tak Brnem projedete bez větších problémů. Pozor na D1 a D2, respektive křížení D1, D2 v okolí Brna, tady je silnější provoz, tak tady hodně trpělivosti a opatrnosti. Jdeme taky na D52 za 21. kilometrem ve směru na Brno, tam máme porouchané vozidlo, tak tam dávejte pozor. No a jdeme také do Blučiny, v ulici Hřbitovní, tam máme nehodu cyklisty, tak i tady hodně opatrnosti. Jinak komplikace vidím v tuhle chvíli ještě také na Žďársku, kde nás ladíte na 96 FM a to mezi Bobrovou a Zvolí. I tady je po nehodě cyklista, je to tam se zraněním, projedete tam s omezením. Tak šťastnou cestu a dávejte na sebe pozor.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: krátce po 15. hodině, hezké nedělní odpoledne z Krokodýla přeje Milan, no a ve studiu už se na vás těší taky Míša Rotrová, která pro vás chystá nejen brněnské Hantec, ale taky spoustu skvělých songů. Tak si užívejte parádní nedělní odpoledne se sluníčkem, no a zdravíme na všechny koupaliště nejen v Brně, ale taky na celé jižní Moravě.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Víte, proč si sebou blondýnky pokaždé berou do školy pas? No, protože musí přes přechod.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A teď už s vámi na Krokodýlu taky Míša a se mnou Honza Žanek Hlaváček a jdeme se podívat na trošku brněnského Hantecu. Žany, vítej. Co tam pro nás dneska máš? Prozrať.
2: Zdar jak svíňa skoroksník. Víte, co to znamená sjíždět někoho angorákama?
1: No tak, schválně.
3: Zmlátit někoho pěstma.
4: Dávat někomu facku.
5: Sjet někoho autem.
6: Mlátit někoho rukama.
7: Mít s někým pohlavní styk.
8: Sledovat někoho.
1: Tipy velmi zajímavé, řekla bych jeden možná trošku blízko. Žany, jak to vidíš?
2: Sjíždět někoho angorákama znamená pozorně si ho prohlížet. Nikoho si důkladně neprohlížete, protože to není slušný. A mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
9: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojuje módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
10: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.
11: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
0: Je dobré mít přítele na celý život.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Máme chvíli po půl čtvrté na Krokodýlu, nám doznívá hit Wonderful Life. Doufám, že vy máte krásnou neděli a z Krokodýla zdravíme taky do Břeclavy, kde nás ladíte na 99,1 FM. Tady se bude opravovat více než 150 let stará synagoga. Dostane novou fasádu a poté se dočká i oprav interiérů. Tak tedy zdravíme do Břeclavy a teď už hrajeme Xindla X a za malou chvíli taky pohled do brněnské zoo.

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A protože je krásné počasí, tak co takhle vyrazíte do brněnské zoologické zahrady? A o tom, co je tam nového, co tam můžete vidět a zažít, nám teď řekne mluvčí Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tak už máme nové medvědice v Brně. Dorazili k nám z Dánska a krásně se nám tu zabydlují. Jejich adaptaci bedlivě monitorujeme, abychom nic nezanedbali. Návštěvníci budou moci oficiálně přivítat v rámci slavnostní akce Vítejte medvědi už příští sobotu 13. června. A chybět nebude ani autogramiáda HC Kometa Brno a bohatý doprovodný program. Nalákám i na další z cyklu pravidelných přednášek o biodiverzitě. Tentokrát na téma ochranářské projekty zoologických zahrad. Jako vždy tyto přednášky konáme druhou středu v měsíci. Tentokrát nám to vychází na 10. červen. A mám jednu velkou radostnou zprávu na závěr. Máme malé manuly. Poprosím vás ale, až se budete pohybovat kolem jejich expozice, tak se chovejte tiše. Doražte tedy za námi. Máme otevřeno od 9 do 6. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Tady tedy mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich. No a ze zoo teď taky do školy. Krokodýl totiž fandí školám, které omezují mobilní telefony ve školách. A tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
4: Jmenuji se Richard Mašek, jsem ředitelem základní školy v Lomnici. Omezení mobilních telefonů jsme nastavili od tohoto školního roku. Velice si všímáme toho, že v rámci školního klimatu děti jsou víc v kontaktu, víc se sebou mluví. Celkově je atmosféra ve škole víc otevřená diskuzi, komunikaci a aktivitám.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
6: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
5: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz Léto plné her, pohybu a radosti.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
10: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do tříhvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo čtyřhvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
9: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz
11: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: chvíli před 16. hodinou nám zpívá na krokodýlu Lucka Vondráčková a připravena taky naše Míša, která přináší další porci čerstvých zpráv. Vítej!
1: Přeji vám pěkný den. Centrem Brna včera prošel duhový průvod. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na jaké hity se můžete těšit v další hodině? Bude třeba Dua Lipa. Taky tahle líbací klasika Right Said Fred. A nebo z českých hitů Miraj, když nemůžeš, tak přidej. 2,5 minuty zbývají do 16. hodiny.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí je dneska krásné, slunečné, i když sem tam přijde nějaký ten mrak a vypadá to na velký déšť, ale povětšinou zatím z ní spadlo jen pár kapek minimálně tady v Brně. V centru Brna měříme 26 stupňů Celsia, což je asi taková i nejvyšší teplota v rámci Jižní Moravy, kde se to pohybuje v rozpětí právě 24 až 26. Směr Vysočina, pokud byste mířili, tam je 21 až 23. A pokud si říkáte, jaké počasí nás čeká zítra, mělo by být skoro jasno až polojasno, až k večeru začne přibývat trošku oblačnosti. A nejvyšší teploty vysoko 26 až 29 stupňů Celsia.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centrem Brna prošlo včera odpoledne za doprovodu hudby asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončuje festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Letos se průvodu zúčastnilo dosud nejvíc lidí. Přispělo k tomu hezké počasí i rozšiřování komunity. Průvod se podle organizátorů obešel bez komplikací. Soud včera poslal do vazby 35-letou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kinšperku nad Ohří. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy. Slovenská koalice plánuje přijmout prováděcí předpis k ústavě, který by zabránil zápisu zahraničních homosexuálních manželství do slovenských matrik. Reaguje tak na pravidla Evropské unie, která ukládají členským státům povinnost uznávat stejnopohlavní manželství napříč EU. A nyní sport. Opavští basketbalisté získali ligový bronz. V rozhodujícím utkání o třetí místo v NBL včera v hale Brna zvítězili po velkém obratu 102-101 po prodloužení a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Slezané dokončili otočku i v sérii a vybojovali první cenný kov od zisku titulu v roce 2023. Brněnský tým nenavázal na loňské stříbro.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a taky Jižní Moravu. Jak to tedy v tuto chvíli jezdí, na to se pojďme podívat a musím říci, že ze silnic mám relativně dobré zprávy, tedy minimálně přímo z Brna. Tady si dávejte pozor jen na porouchané osobní auto, které je v pravém pruhu v Husovickém tunelu směrem na Židenice. Tady určitě zpozorněte, nicméně žádné problémy to tam v tuto chvíli nedělá. Kde se ale bouralo, tak to je Tišnov, auto s motorkou, Cáhovská ulice u křižovatky s nádražní, takže tady projíždějte opatrně. A pro tuto chvíli je to všechno, snad možná se jen ještě dořešuje nehoda v Blučině, kde havaroval cyklista, je to i se zraněním, tak tam projíždějte opatrně. No a pokud jste na cestách, máte nějaké další informace, nenechávejte si to pro sebe a určitě nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 16. nám odbyla před necelými 2 minutami. Míša Rotrová vám přeje krásné slunečné nedělní odpoledne ze studia Krokodýla a za malou chvíli pro vás budu mít jeden tip, kam můžete v Brně vyrazit na procházku. Do té doby další naše hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.

0: Ladíte krokodýla, pojďme si srovnat hodinky. Bylo 16 hodin a 18 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Krokodýl cestovatel.
0: A teď už na krokodýlu pro vás s krokodýlem cestovatelem tip. Dneska spíše na procházku než na výlet, protože zůstaneme v Brně. A zároveň si můžete pro sebe hádat název parku v Brně, který hledáme. Tak dobře poslouchejte. Tento park se nachází ve čtvrtí Veveří mezi ulicemi Botanickou, Smetanovou, Kounicovou a Sokolskou. Park je chráněn jako kulturní památka České republiky. V roce 1785 byl v místech dnešního parku zřízen městský hřbitov. Dneska je v parku malá školní botanická zahrada a od roku 2008 zde sídlí městská příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna, která tento park, nebo chcete-li sad, společně s dalšími městskými parky spravuje. A i díky nim tu najdete taky třeba zvířátka, což baví nejen děti, ostatně pro děti je tu třeba i hřiště a taky tady najdete toalety, což se může hodit. A já myslím, že typujete dobře a poznáváte, že je to Tyršův sad, tak pokud si zrovna říkáte, že by to chtělo někam vyrazit, máte děti, přemýšlíte, aby se tam zároveň i lehce zabavili, tak můžete zkusit Tyršův sad, neboli, jak říkáme my Brňáci, Tyršák.
2: Radio Krokodýl.
0: Radio Krokodýl.
2: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
1: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
4: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
5: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
6: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
7: Nepoznávám své známé v dálce.
6: Vidím to na žejdla.
8: Při čtení se mi mlží písmena.
6: Vidím to na žejdla.
9: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
6: Vidím to na žejdla.
10: Při řízení mám neostrý pohled.
11: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platýniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
12: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Půl pátá je tady, no a teď už na Krokodýlu taky více o tom, že jsme i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Já jsem Jarmila Hrabalová a pracuji jako logoped ve speciálních školách Elpis. Máme tam školu mateřskou, základní a praktickou. Naše děti potřebují hodně a hodně materiálu. Proto jsme požádali Rádio Krokodýl o 3 tiskárny. Proč? Protože učitelé si vytváří svůj vlastní program a svoje materiály v počítači. A potom, aby se dostali k dětem, tak je musíme vytisknout. Dokonce pracujeme s grafomotorikou, což znamená, že děti učíme různě pracovat s tuškou. Tohleto zrovna se učí náš malý autista Jirka, který vezme tušku a čmárá si. Ale když má před sebou obrázek, tak se snaží třeba 2 body spojovat. Proto ty tiskárny.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a koupil 3 nové tiskárny.
2: Chtěla bych moc a moc poděkovat Rádiu Krokodýl, který se o nás stará. Opravdu máme od vás mnoho a mnoho věcí. Naposledy tiskárny. Velké díky za tyto 3 tiskárny, které budeme plně využívat.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Na krokodýlu nám zpívá Jasmine Thompson, no a teď už je šance pro vás, krokodýláci, vyhrát balík peněz 104 700 korun jenom a pouze za uhodnutí tajemného zvuku. Tak pojďte volat studio 603 103 103 a typovat tajemný zvuk. Linku odblokovávám právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
2: Nezvládáš dojít k cíle, odpočíváš každou

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tak, mám tady pro vás peníze na ruku krokodýláci, konkrétně 104 700 korun. Taková částka je v našem banku a vy ji můžete získat jenom a pouze za uhodnutí tajemného zvuku. A soutěžit v tuto chvíli bude ten nebo tak, kdo se mi dovolali po mé výzvě jako první, tak koho pak tam máme na lince?
2: Dobrý den, tady Jaruš ze Slavkova.
1: Jaruško, krásné odpoledne. Jak trávíte ve Slavkově neděli?
2: No, teď aktuálně vařím večeři.
1: Mm-hmm. Co vaříte dobrého, prozraďte?
2: Vymyslela jsem si, že zapeču rýžový nudle s nějakou uzeninou, co jsem našla v mražáku, nějaký zbytek tam byl uzenýho, tak...
1: Dobře, tak to zní zajímavě, možná dobrý tip pro někoho z nás.
2: Ještě trošku kečupu, aby se to trošku obarvilo, aby to bylo takový sterilní výhled.
1: Perfektní, tak děkujeme za tip, Jaruško, no a pojďme si připomenout, jak zní náš zvuk. A teď otázka podstatnější, než co bude k večeři, a to, co si myslíte, že to je ten náš zvuk?
2: Mohlo by to být strhání pečícího papíru.
1: Uh-huh, ano, to určitě jste dělala zrovna něco v kuchyni a napadlo vás to, že jo?
2: No, mě to v kuchyni zrovna napadlo. Mě to napadlo, když jsem šla večer jednou večer spát. No.
1: Vidíte to, ano, před spaním chodí dobré nápady. No tak pojďme zjistit, jak moc je to dobrý nápad. Je to nápad za 104 700 korun. Je to zvuk, který hledáme, ano nebo ne? Tak bohužel, Jaruško, arbitr se na to netváří, tak nevadí. Tak třeba zase příště před spaním přijde nějaký dobrý nápad. Teď tedy přejeme, ať se večeře vydaří a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
2: U velké vody. Koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
1: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
2: Prostě koupaliště slavkov.cz.
1: Koupaliště slavkov.cz.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

make it mine. The one and only reason is fun.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající.

strachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí.

0: Na krokodýlu David Guetta se Sijou. 17. hodina je tady za chvilku a to bude čas i na další čerstvé zprávy a ty dneska chystá Míša.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Brněnský bronz se proměnil v jeviště. Podrobnosti za chvíli.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Příjemnou neděli zveme vás dnes do divadla hororovou muzikálovou komedii The Addams Family. Uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a ne Na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem tady bude i po páté a na co se můžete těšit? Na to, že nám boky rozhoupe Alvaro Soler. Taky na trošku romantiky se Celine Dion. A skupina Jelen nás vezme do oblak s hitem V oblacích. Minuta zbývá do 17. hodiny.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska krásné, slunečné, sem tam mrak, ale naštěstí z něho nic moc nikde není. Teplota se zvyšuje, v centru Brna máme 27 a nejvíc, dívám se, skoro 28 hlásí Břeclav. Jinak se to na jižní Moravě pohybuje teď nejčastěji okolo 627, na Vysočině 21 až 23. A zítřek bude opět velmi teplý, převládat bude skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 29.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Takzvaný brněnský Bronx, tedy lokalita kolem Bratislavské ulice, včera ožil díky pouličnímu festivalu Ghetto Fest. Jeho 15. ročník nabídl hudební, taneční, divadelní či literární program, a to zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda České republiky. Premiér Andrej Babiš v pátek řekl, že vláda složení delegace projedná 22. června. Předtím avizoval schvalování mise 8. června. Polsko nebude uplatňovat v plném rozsahu migrační a azylový pakt EU, který vstoupí v platnost 12. června, aby neohrozilo svou národní bezpečnost, ačkoliv Varšava si už podobně jako Česko zajistila výjimku z povinného principu solidarity a nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí či finančně přispívat za jejich odmítnutí. Polská vláda potvrdila, že i tak přijme pouze část nových předpisů. A nyní sport. Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2 stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci o 24 tisícin sekundy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace, když začneme v Brně, tady je situace bez problémů. Pojďme se ale podívat do Tišnova, tam se nám stále dořešuje nehoda auta a motorky. V Cáhlovské ulici u křižovatky se nádraží. Tak tady projíždíte určitě opatrně a taky si dávejte pozor na porouchané osobní auto na krajnici D1, je to na 186. kilometru ve směru na Prahu. A taky pozor na uzavřenou silnici z důvodu soutěže hasičských družstev. Je to na Brněnsku v centru Tvarožné, tak tam pozor na uzavírku, je to hlášeno do dnešních 18 hodin, takže ještě necelou hodinku. A pokud jste na cestách, máte další aktuální info, tak budu ráda, když mi zavoláte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je chvíli po 17. hodině, z Krokodýla vám krásné nedělní odpoledne přeje Míša Rotrová. Za malou chvíli už se na vás těší Zbyněk Loucký a taky Zlatíčka, který se bude ptát na to, co se dělá na svatbě.
1: Dává se tam pizzu.
0: No tak si počkejte na další odpovědi našich nejmenších.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: J-Lo.

0: Pomíši vám krásnou neděli přeje Zbyňa, právě teď 17.22, hezký sedmý den v týdnu.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Jo, holky a kluci, jak se máte v neděli? My jsme se rozhodli, že se vás zeptáme právě dneska, co se dělá na svatbě, a svatby bývají o víkendech, co?
2: Dort. Tam, co je? Se tam dává dort. Sušenky.
3: Já se tam žením.
4: Já jsem s maminkou ještě na slavě a papa sám.
5: Dává se tam pití.
6: Dává se tam pizzu.
0: Nádherný. Pizza, Itálie, no vy už jste asi na svatbě byli. Teď mě napadá právě v souvislosti s pizzou, že můj kamarád se tento týden ženil v Toskánsku. A v týdnu, kdy si tam na toskánské vile u bazénu dal proseko, tak tvrdil a vykřikoval, že ho na obřad nedostanou. Měli by se vracet, tak nevím, jak to dopadlo.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady Krokodýl, hezké odpoledne, příjemný nedělní podvečer. Máme vlastně, když se dívám do kalendáře, první červnovou neděli letošního roku, je to neděle zatem 7. června 2026 a tady je váš Krokodýl, jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr, ale Krokodýl taky fandí školám, které omezují mobily právě na školách, tak si právě teď pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto projektu připravila a taky připojila. Tak jdeme na to, je to připraveno.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Aleš Počpara, jsem ředitelem základní školy v Bělešicích a Sadové. Mobilní telefony už u nás nepoužíváme mnoho let, máme to i ve školním řádu. Děti je vlastně odevzdávají před vyučováním a velmi se nám to osvědčilo. Když potřebujeme použít nějakou elektroniku, máme k dispozici tablety, ale jinak nás to prostě neruší.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Vítkou, ba co přímo krásnou neděli s krokodýlem, pomaličku nám finišuje 23. týden, ale taky víkend letošního roku. Pojďme se právě na tuhle sobotu a neděli podívat právě teď s městskou policií Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Protože právě teď už více za ní zrovna Vašek Kadraba.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Výbornou znalost tváří hledaných osob prokázali v pátek večer brněnští strážníci při kontrole hlavního nádraží. Ve skupince lidí poznali 21-letou ženu, po které pátrá policie České republiky. Po ověření její totožnosti a předvedení na nedalekou služebnu státní policie se jejich podezření potvrdilo. Na dívku byl totiž vydán příkaz k zatčení. Hlídka ženu předala do rukou republikových kolegů. V sobotu večer pak strážníci vyjížděli do centra města k údajné potyčce mezi dvěma muži. Podle jejich výpovědí měl konflikt vzniknout kvůli žádosti o cigaretu. Oba se údajně navzájem napadli a mladší z nich po pádu zjistil poškození mobilního telefonu za několik stovek korun. K objasnění případu tak poslouží výpověď svědka a záznam z nedaleké městské kamery dohledového systému. Oba muži tak své hrubé jednání budou vysvětlovat úředníkům. To byl jen stručný přehled víkendových případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Děkujeme, my přejeme příjemný zbytek víkendu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: si pospěvujete s krokodýlem. Krásnou neděli, příjemný sedmý den v týdnu, no a můžete si pospěvat ještě chvíli. Každopádně my připravujeme už další zprávy a informace teď v 6 a poslouchejte dobře, jestli se vás to bude týkat, protože zítra se vás může týkat právě výluka šalin. Tak Míšo, jak to bude vypadat?
1: Přeji vám pěkné nedělní odpoledne. Cestující zítra čeká výluka šalin do Líšně. Podrobnosti už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pojďme hrát, co si dáme po 18. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Třeba taky Offspring, Why Don't You Get a Job? A budeme hrát i Mojí milé s Markem Ztraceným.
4: Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní.
0: Prostě nepřijdete o hit za hitem, jsme Krokodýl a bylo 6.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V neděli večer už nás určitě zajímá nový týden, takže zítra v pondělí slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty zítra ráno 11, odpoledne 25.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Spozornět by měli zítra cestující, kteří jezdí šalinou do Líšně nebo opačným směrem do centra města. Tramvajovou linku 8 totiž čeká výluka. Šaliny nebudou jezdit od 8 hodin a 20 minut večer až do ukončení provozu denních linek, tedy zhruba do 11:45 v noci v úseku mezi zastávkami Bělohorská a Novolíšeňská. Náhradní dopravu bude zajišťovat mimořádná autobusová linka X8. Omezení naplánoval brněnský dopravní podnik kvůli průzkumnému geologickému vrtu. Bilance otrav novými psychoaktivními látkami v Česku dosáhla kritických hodnot. Národní protidrogová centrála potvrdila, že počet případů ke konci května vystřelil na 161. V naprosté většině se to týká dětí a mladistvých. Nový fenomén má na svědomí už 4 úmrtí a stát nestíhá nové substance regulovat. Bezradnost úřadů je podle odborníků jedním z faktorů, který zvyšuje atraktivitu nových látek mezi mladými lidmi. Jednotky Severoatlantické aliance včera zahájily několik operací zaměřených na posílení obrany v okolí Švédska a Finska. Oblast kolem těchto zemí patří ke strategicky nejvýznamnějším a z hlediska životního prostředí nejnáročnějším oblastem na světě. České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Číně přehrály Thajsko hladce 3-0. S výjimkou druhého setu na kurtu dominovali a zvítězili 25-14, 25-19 a 25-11.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nedělní silnice v Brně v Knínické ulici směrem do centra u křižovatky s ulicí Branka bouralo osobní auto do svodidel. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením v kratší koloně. Na Znojemsku na příjezdu do Plavče od Němčiček bourala motorka. Na místě zasahují záchranné složky, projedete s omezením. A ještě Brněnsko-Tišnov, Cáhlovská ulice u křižovatky s nádražní. Tam rovněž bouralo osobní auto s motorkou. Projíždějte se zvýšenou opatrností a hlavně jezděte opatrně. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Hezký nedělní podvečer a večer s krokodýlem. Za chvilku si dáme pizzu a teď hit za hitem. Krokodýl Zbyněk Loucký, ať se skvěle poslouchá. Jedem, let's go!

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pokud se mění čas, tak teď za 6 minut bude 6:30. Přejeme krásnou neděli. Tady Krokodýl. Posloucháte Rádio Krokodýl a na Rádio Krokodýl můžete vyhrát pizzu pro sebe, ale i své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Krokodýl posloucháte. V kanclu, ve skladu, v dílně, v obchodě nebo třeba na stavbě. Dejte nám vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede i Ital Pierre Caruso z Caruso Pizza. No a vy posílejte a pište na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je v háčku a proč bychom měli přijet právě za vámi. Tak to jsme třeba v týdnu potěšili v práci na Lesné Zuzku.
1: Dobrý, tady je Rádio Krokodýl, je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den. Rádio Krokodýl, vy jste nám napsala přímo, ano, je to tak?
2: Je to tak, dobrý je to den. Tak.
1: A tohle je Piero Caruso.
3: Dobrý den, dobrý den. Taky mě to moc těší.
2: Zuzana, moc mě těší. Super.
1: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Máme tady, co tady máme, Piero?
3: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
2: Parie, tak to si dáme dneska krásný oběd. To jste přijeli přesně včas.
1: Co jste nám napsala do Krokodýla? Vy jste tam psala takový románek malej.
2: No, takže vás poslouchám na cestě z Ostrovačic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhej poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu. Děkujeme moc za dodání téhle pici, jak Rádiu Krokodýl, který posloucháme denně, tak i Caruso, protože už se těšíme, jak si pochutnáme. Díky moc.
1: Mějte se. Čau.
0: Bylo to speciale. Krokodýl přivezl pizzu pro Zuzu a Caruso nestačil sledovat její blůzu.
4: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
0: A vy si pizzu s krokodýlem dáváte 4 minuty před 6:30.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl.
6: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
6: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
9: Za 100 Páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
10: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
9: To musíš zažít, plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
10: Prostě koupaliště slavkov.cz.
9: Koupaliště slavkov.cz.
11: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
14: Ask for money and get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tady je vaše dobré známé Radio Krokodýl, se kterým trávíte neděli. Pěkný den. A taky hezký nedělní podvečer. Právě teď maskot brněnské arény má jméno, o tom si povíme něco za chvíli. Jsme Krokodýl, krokodýláci, vaše rádio, rádi vám hrajeme, ale taky moc rádi pomáháme.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdeněk, jsem z Hodonínska. Rád bych požádal Radio Krokodýl o tablet pro svého syna Michálka, který trpí Aspergerovým syndromem. Je to forma autismu, kdy vlastně syn má svoje rituály a má svůj svět. Syn by potřeboval tablet do školy, aby mu to usnadnilo výuku a vnímání světa kolem.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Michálkovi tablet zajistil.
2: Chtěl bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl, že Michálkovi umožnilo tablet a má z toho velikou radost. Moc díky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Pěknou neděli, jak jinak než s krokodýlem. A tady je jedna zpráva, která tento týden krokodýla zaujala.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, nová brněnská T arena, tedy T-čko, která roste v areálu výstaviště, má svého maskota. Návštěvníky sportovních utkání i koncertů bude provázet dráček, který odkazuje na známou legendu o brněnském drakovi. Jmenuje se Timmy. Rozhodli tak Brňáci, zájemci mohli nejprve posílat návrhy prostřednictvím sociálních sítí, z došlých návrhů pak organizátoři vybrali několik favoritů a spustili hlasování. Ve hře byla ještě jména Brun, Max a Kroky. Hlasování bylo napínavé do poslední vteřiny, ale vítěz může být jen jeden. A tak je to Timmy. Dráčka zdraví.
1: Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
5: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
6: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle

0: Touni na rádiu Krokodýl. Krásnou neděli a příjemný nedělní podvečera nebo večer, blížíme se k 19. hodině. Jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr a už zase mixujeme, krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Alex Warren Ordinary. Pink, What About Us. A takhle večer si dáme i buty jednou ráno.
3: A on tady musí klečet.
0: Krokodýl hit za hitem, 19 hodin.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra bude příjemně a hezky. Pojďme se podívat na nový týden. Pondělí bude slunečné odpoledne. Přibývání oblačnosti, teploty zítra ráno 11, odpoledne 25.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nedělní silnice a je toho celkem dost, tak pojďme na to. Dálnice D, jednička na 150. kilometru ve směru na Prahu z Brna. Tam bourala dvě osobní auta, kolona se zatím netvoří. Znovu D, jednička 195.5 kilometr u Brna směrem z Brna na Vyškov. Tam došlo k nehodě v pravém pruhu. Počítejte se zdržením ve 2-kilometrové koloně. Ještě do třetice D, jednička 75.5 kilometr ve směru z Brna na Prahu, tam bourala dvě osobní auta, ale kolona se tam rovněž netvoří. Znojemsko na výjezdu z Jiřic u Miroslavy směrem na Litobratřice bourala motorka, projíždějte stále se zvýšenou opatrností. Brno, Knínická ulice směrem do centra u křižovatky s ulicí Branka, tam bouralo osobní auto do svodidel, na místě zasahovaly záchranné složky, počítejte stále se zdržením v kratší koloně. No a ještě Znojemsko na příjezdu do Plavče od Nímčiček bourala motorka, na místě zasahovaly záchranné složky, projedete s omezením. Jezděte prosím v neděli opatrně, šťastnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Krokodýla, 7:03 večerní hezkou neděli. Pomaličku nám finišuje 23. týden letošního roku, má před sebou už necelých 5 hodin a tak ho můžeme zrekapitulovat za chvíli taky z hasiči, co to dělalo od pondělí do neděle v rámci hasičských služeb. No a do té doby budeme příjemně hrát. What about us? Ptá se Pink. A my jsme Krokodýl. Dobrý večer přeje Zbyněk Loucký.

0: Co pak jednou ráno, ale jednou večer posloucháte Krokodýl?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A není to jen takový leda, jaký večer. Je to nedělní večer a my se pojďme podívat na celý tento týden. Pojďme to zrekapitulovat a zajímají nás tuto chvíli brněnští hasiči a za ně bude povídat Filip Venclovský.
2: Dosud jsme z celého týdne řešili nejvážnější události ve čtvrtek. Kolem 3 hodiny raní spěchaly jednotky do Žatčan k vážné nehodě, při které osobní automobil havaroval do rodinného domu. Zraněný řidič zůstal uvězněný uvnitř vraku vozidla. Hasiči jej vyprostili a následně předali do péče posádky záchranné služby. Z důkladného průzkumu vyplynula nutnost dům staticky zajistit. Pomocí navijáku hasiči vyprostili poškozený automobil a následně provedli provizorní zajištění výdřevou. Další vážné události jsme řešili během odpoledne, kdy na dálnici D2 došlo ve směru na Brno ke dvěma smrtelným nehodám. Při první z nehod naboural osobní automobil zezadu do kamionu. Řidič škodovky bohužel zemřel na místě. K druhému zásahu jsme vjeli krátce po 15:30. Na 8. kilometru narazila dodávka s přívěsným vozíkem do kamionu. Návěs kamionu i dodávku zachvátili i hned plameny. K místu dorazili jako první hasiči, kteří zasahovali u předešlé nehody. Svoji pozornost soustředili především na zdemolovanou kabinu dodávky. To je, co zasahující dostali plameny pod kontrolu, nalezli dodávce tělo zemřelého řidiče.
0: A tak v tuto chvíli samozřejmě poděkujeme za informace, ale přejeme především klidný zbytek neděle.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dobrý večer, krokodýláci. Krokodýl vaše rádio za minutku bude 7:30. Hezký a klidný nedělní večer. To byly Depeche Mode. A my přihodíme pokáče Matt Fizák na disku a nebo teď Morandi. No a za chvíli se podíváme na další jednu zajímavou zprávu tohoto týdne. Na Petrově najdete novou lavičku Alfonze Muchy. Už za chvíličku si na ní můžeme sednout. Krokodýl Zbyňa, dobrý večer.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Tak se mi ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: vy se potkáváte v neděli s krokodýlem. Díky, že nás ladíte a doufám, že my ladíme vás. Jsme vaše rádio a pojďme se podívat na další zajímavou zprávu celého tohoto týdne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Na návštěvníky brněnského Petrova totiž čeká nová atrakce lavička ve tvaru malířského stojanu. Připomíná Alfonze Muchu a jeho brněnské stopy. Nese jeho grafiku i citát a stala se součástí nové audiotrasy s názvem Dva sny, propojující umění a historii. Umístění lavičky není náhodné. Mucha na Petrově v mládí působil jako člen pěveckého sboru, potkal se tam také s Leošem Janáčkem. Jde mimochodem o první objekt, který Muchu v brněnském veřejném prostoru připomíná. Do moravské metropole zavítal právě tento týden i Markus Mucha, pravnuk Alfonze Muchy, a byl tak prvním, kdo se na lavičku posadil.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
4: řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my life. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobrý večer, tady Krokodýl a taky téměř 20. hodina 8 právě teď. Nedělní večer s datem 7. června, další hudební výběr, který připravujeme. Jdeme na to.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Bude to mystické i magické Benson Boone. Budeme pět Voláre, Gypsy Kings. Do třetice Vodopády a Chaos. Bude to Vodopád největšího hudebního výběru, prostě hit za hitem Krokodýla.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se podívat na nový týden, na zítřejší pondělí. Slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty zítra ráno 11, odpoledne příjemných 25.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dnes v neděli se stále něco děje na silnicích. Brno, Jihlavská ulice u křižovatky s Heršpickou bouralo osobní auto s motorkou. Projedete tam s omezením, dávejte pozor. A z Nojemsko na výjezdu z Jiřic u Miroslavy směrem do Litobratřic také bourala motorka. Projíždějte se zvýšenou opatrností a jezděte opatrně. V klidu se navracejte z víkendu. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 20.02 a vaše rádio Krokodýl. Krokodýláci, jedeme i nadále nedělním večerem a tenhle týden má před sebou poslední 4 hodinky. Doufám, že ještě neusínáte.
1: Je dobré mít s kým usínat. S Krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: A pokud usínáte náhodou po celém týdnu a víkendu, tak vám budeme hrát pod polštář, ale jsme s vámi. Krokodýl Zbyněk Loucký, dobrý večer.

0: Tak baby, ještě jednou a Britney Spears. Na jedné straně vy, na jedné straně krokodýla, mezi námi nedělní večer. A mezi námi taky nová aplikace Krokodýla, ještě to rád připomínám, je to pro vás vlastně dárek, můžete mít krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si, pokud jste tak ještě neudělali, naši mobilní aplikaci a poslouchejte Krokodýl kdykoliv a kdekoliv. Díky aplikaci s námi můžete být jednoduše v kontaktu, ať už posíláte hlasovku nebo nějakou zprávu a můžete nám napsat, kde se co děje nebo co se třeba děje na silnicích. Prostě se stanete součástí vysílání Krokodýla, stahujte, poslouchejte, vyhrávejte na www.krokodil.cz. V tuto chvíli tady vidím jeden vzkaz, zahrajte mě tam Argemu, ať mě to lépe utíká v práci. Aleš, Aleši, na přání teď nehrajeme, ale do Hokny zdravíme.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.

Svět se točí a krásný večer přeje krokodýl. Je to nedělní večer, kdy se zase pootočí nový týden. A k vám taky frčí vodopád největšího hudebního výběru krokodýla. A tak za chvíli David Guetta, Forever Young, Lara Fabian, I Will Laugh Again a Get Far D Radio. Tady Radio Crocodile. Pojďme do toho a dívám se ještě taky do kalendáře. Dneska 7. června je tam Iveta a Slavoj, všechno nejlepší. A teď už zase hrajeme. Za chvíli se ještě podíváme taky na tenhle týden z pohledu městské policie Brno. Krokodýl Zbyňa, dobrý večer.

0: Forever s krokodýlem. Hezký nedělní večer, 20.37, to je aktuální čas. Pojďme se v závěru tohoto týdne podívat na celý týden s městskou policií Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Čeká právě teď na telefonu Vašek Kadraba.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Výbornou znalost tváří hledaných osob prokázali v pátek večer brněnští strážníci při kontrole hlavního nádraží. Ve skupince lidí poznali 21-letou ženu, po které pátrá policie České republiky. Po ověření její totožnosti a předvedení na nedalekou služebnu státní policie se jejich podezření potvrdilo. Na dívku byl totiž vydán příkaz k zatčení. Hlídka ženu předala do rukou republikových kolegů. V sobotu večer pak strážníci vyjížděli do centra města k údajné potyčce mezi dvěma muži. Podle jejich výpovědí měl konflikt vzniknout kvůli žádosti o cigaretu. Oba se údajně navzájem napadli a mladší z nich po pádu zjistil poškození mobilního telefonu za několik stovek korun. K objasnění případu tak poslouží výpověď svědka a záznam z nedaleké městské kamery dohledového systému. Oba muži tak své hrubé jednání budou vysvětlovat úředníkům. To byl jen stručný přehled víkendových případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Díky, klidnou je neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
1: Radio Krokodýl. Hit za hit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobrý večer, přeje Krokodýl. Je to nedělní večer, kdy nám finišuje celý tento týden, který má před sebou už jenom 3 hodiny a 3 minuty. Blíží se 21. a z New Yorku pojďme zase zpět pěkně domů do moravské metropole. Tam hraje brněnský Krokodýl. A krokodýláci, my už zase mícháme další hudební nabídku, máme největší hudební výběr a jdeme na to.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: My jsme namíchali Protřepali a tak Dua Lipa Physical. Můžeme si dát i Phila Collinsa. A najdeme z Miraj i hudební drahoka. Krokodýl, hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Zítra v novém týdnu pondělí bude hezky. Slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty zítra 11, odpoledne až 25 stupňů Celsia.

Dobrý večer v tuto chvíli domů, možná někomu i do zaměstnání, stejně tak do auta, pokud se vracíte z víkendu za minutku 9 a my jsme Krokodýl a už zase velmi rádi hrajeme dál. Je

0: Rádio, které pomáhá.
1: A tak hezký večer, krásnou noc a fajn příští týden. To vám od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký, naslyšenou. Ahoj.

0: My děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Nedělní krokodýlí plíček se nám rozjíždí z krokodýlava. Zdraví Jarek Hemala, přeji pohodu, dobrou náladu. Doufám, že dnešní 7. červnový den jste si užili, jak se patří, a zvládnete si pěkně vychutnat i krokodýlí plíček.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Krokodýlím plíšku budeme hrát právě teďka všem Ivetám a Slavojům. Ano, ti slaví dnes svůj svátek, tak všechno nej od nás. Jarek Hemala vám za celý tým přeje krásný poslech.

Další skvělé hity jsou připravené pro vás tady ve vysílání Krokodýla při neděli. Budeme hrát vám, co nás ladíte a posloucháte tady v Brně, a to konkrétně na Lesné. Tak pohodu přejeme, dobrou náladu a na 103 FM užívejte hit za hitem.

0: Radio Krokodýl.
1: Hit za hitem.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Připravené jsou další hity u nás ve vysílání Krokodýla. Jarek Hemala vám všem přeje pohodu, dobrou náladu. Jenom abyste viděli, dnes máme Světový den rorýšů. Čím zajímavý tedy ten dnešní nedělní den byl, mimo jiné, tak doufám, že víte už. No a my už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Pěkný poslech a krásnou noc, na Krokodýlu je s vámi Jarek. V rámci OSN dnes máme Světový den bezpečnosti potravin a doufám, že všechny potraviny, bezpečnost potravin, je tedy obor, které se zabývá zajištěním výroby, distribuce a prodeje potravin tak, aby se předešlo jejich kontaminaci a z tohoto vzniklým onemocněním. V celém potravinovém řetězci od zemědělců a producentů až po maloobchodníky, velkoobchodníky, restaurátory a tak dále. Tak dbejme na bezpečnost toho, co jíme, tedy bezpečnost potravin. No a ten světový den si užijeme.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc, na vlně krokodýla stále s vámi Jarek, nedělní krokodýlí plíšek nám stále ještě plyne dál, za chvíli se přehoupneme do pondělního dne, dalšího pracovního týdne června a my si budeme stále užívat hit za hitem, tady na krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

defunto. V Brně vzniklo nové centrum pro aktivní život seniorů a právě na to koukneme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Nové soukromé denní centrum mění pohled na aktivní život seniorů a dospělých. Nabízí prostor pro volnočasové aktivity a pestrý program, který podporuje nové vztahy, sdílení a chuť trávit čas ostatními v moderním prostředí. Tak věříme, že si tam své najdou vy starší seniori a budete si to užívat. Jako třeba právě i hity tady u nás na Krokodýlu.

Do Vyškova, kde nás ladíte na 102,6 FM, míříme a na sídlišti Osvobození stojí krásná trafostanice. Teda krásná dlouho nebyla, ale teď už ano. A ta v těchto dnech právě prošla hravou proměnou. Díky zářivým barvám a grafickým prvkům betonová kostka vypadá, jako by vypadla přímo z videohry. A to je paráda. Tak doufejme, že víc takovýchhle věcí se bude dít nejenom ve Vyškově, ale i v ostatních městech či městečkách a vesnicích na jihu Moravy. Tak do Vyškova zdravíme, užívejte hit za hitem z Krokodýla.

je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.